0: protože tím zvyšují rizika lesních požárů. A čeští zemědělci varují před výrazným propadem letošní úrody, a to právě kvůli nejhoršímu suchu od roku 1961. Ohrožené jsou zejména jarní obiloviny, ale problémy se očekávají i u kukuřice, brambor nebo krmiva pro zvířata, což může vést k dalšímu tlaku na růst cen potravin. Agrární komora proto žádá ministerstvo zemědělství o úpravu dotačních podmínek, aby farmáři mohli lépe čelit nedostatku vláhy a přemnoženým hrabošům. Nadějí zůstávají hlášené deště, podle odborníků ale u části plodin může být poškození porostů už nevratné. Vláda vrací do hry elektronickou evidenci tržeb. Kabinet posílá do sněmovny návrh zákona, který EET znovu zavádí. Tentokrát ale nepočítá například s povinným tištěním účtenek. Ministryně financí Alena Schillerová řekla, že se poučila z minulosti.
1: Jednorázové akce, které pořádají hasiči nejčastěji nebo i další spolky, tak nespadají pod EET. Pokud ale ten spolek podniká a jeho příjmy jsou přes 500 000 korun ročně, tak budou pro ně platit stejná pravidla jako pro všechny ostatní. To znamená, musí mít EET.
0: Vláda chce pro nejmenší podnikatele vytvořit speciální aplikaci, aby za pokladní systémy nemuseli platit. Za novelou stojí podle Schillerové i Hospodářská komora nebo Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Ve Frýdku Místku otevřeli unikátní dětské hřiště. Je součástí kulturního a komunitního centra Nová osmička, které vzniklo v areálu bývalé textilní továrny Slezan. Předlohou nového hřiště byl koncept Adventure Playground, který funguje v Evropě už od druhé světové války.
2: Tehdy si lidé všimli, že si děti dovedou hrát a rozvíjet fantazii nejen na hřištích, ale například ve starých továrnách nebo třeba ve vybombardovaných kráterech. V Británii, Německu nebo v Dánsku se pak podle toho začala utvářet takzvaná dobrodružná hřiště. Na těch dnešních si mohou děti stavět domečky, bunkry či prolézačky, většinou z dřevěných palet a jiných nepotřebných materiálů. Pracují s nářadím a pod dozorem lektorů. Úplně první dobrodružné hřiště v Česku vzniklo letos v dubnu v Praze a během prvního měsíce ji navštívili 4 000 dětí. Eva Panošová, Rádio Impuls, Frýdek Místek.
0: Evropská komise vydá tento týden nové pokyny pro letecké společnosti, a to kvůli hrozícímu nedostatku paliva v Evropě. Reaguje tak na varování Mezinárodní agentury pro energii, podle kterého zbývají starému kontinentu zásoby už jen na několik týdnů. Krizi způsobil zablokovaný hormuzský průliv v důsledku válečného konfliktu. Brusel situaci koordinuje s členskými státy a připravuje se na scénář, kdyby aerolinky musely začít hromadně rušit lety. Podle mluvčí komise je teď klíčová úzká spolupráce a transparentnost při sdílení zbývajících zásob. Čekáme oblačno až zataženo, v Čechách to bude i s přeháňkami nebo s bouřkami, na východě bude spíše slunečno a večer výjimečně sprchne. Naměříme 24 až 28 stupňů, na západě jen kolem 22. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

středu v 11:30 vychází hudební kalendář. Mluvíme se zpěváky, skladateli, textaři. Zajímá nás, jak vznikaly hity, ve kterém studiu se natáčelo, kdy písnička poprvé běžela v rádiu, proč se měnil název. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář. A Galileo Braille a Shakespeare Kalamář. A z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš. Ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru.

scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: oslovím tě hlasem z minula.
1: Vážila málo, v oku jí hrála a měla je.

Puls žije na Facebooku. Fotky z rádia, známé hlasy, kamarádi z vysílání, ty všechny tam najdete. Každý den témata, o kterých se mluví. Narozeniny slavných, kvízy, ankety, hry o ceny. To je Facebook

0: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Tento týden odstartovaly státní maturity. Přihlásilo se k ním rekordních 92 tisíc studentů, což je nejvíce za posledních 12 let. Včerejšek patřil didaktickým testům z matematiky a angličtiny, zatímco dnes čeká všechny maturanty povinná čeština. Podle prvních ohlasů učitelů byla letošní matematika méně záludná než loni, i když některé studenty zaskočily rovnice nebo soustavy nerovnic. Drtivá většina maturantů volí jako druhý předmět angličtinu, matematiku si vybralo jen 18% z nich. Po státních testech budou následovat školní zkoušky, které si letos mohou studenti nově nechat nahradit odbornými certifikáty. Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group zažily na amsterdamské burze černý den. Během včerejšího dne ztratili až čtvrtinu své hodnoty. Firma miliardáře Michala Strnada se tak propadla na polovinu své lednové upisovací ceny. Za strmým pádem stojí kritická analýza společnosti Hunter Brook. Ta zpochybnila deklarovaný rozsah výroby dělostřelecké munice a upozornila na nesrovnalosti v tržbách dceřiných firem. Situaci navíc komplikuje vyřazení španělské továrny ze zakázek NATO a miliardový spor s minoritním akcionářem. CSG se výtkám brání a označuje je za mylnou interpretaci faktů. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek je spolu s dalšími dvěma lidmi obviněný v kauze loňského miliardového daru v bitcoinech. Podle žalobců se dopustil zneužití pravomoci a legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu vězení. Blažek vinu odmítá a tvrdí, že jednal v zájmu státu a sám se nijak neobohatil. Případ souvisí s přijetím kryptoměn od recidivisty Tomáše Jiříkovského, u kterého ministerstvo podle auditu neprověřilo původ peněz ani zákonnost celé transakce. Mezi dalšími obviněnými jsou údajně i Blažkův bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova má nové tramvaje pro meziměstský provoz. Soupravy vyšly na skoro 300 milionů a z velké části je zaplatila Evropská unie.
1: Pod Krušnými horami začnou jezdit moderní plnění skopodlažní klimatizované tramvaje. Jsou to dvoučlánkové vozy vyrobené v Krnově. Výrazně se tak zvýší počet bezbariérových spojů, což ocení třeba seniori nebo rodiče z kočárky. Nové tramvaje se mezi Mostem a Litvínovem objeví jen co dopravní podnik aktivuje nový odbavovací systém. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Pro kajakáře Josefa Dostála je největší motivací jeho syn. Malý Jonatán se narodil loni v létě. Společně s partnerkou, taky kajakářkou Aneškou Paloudovou, ho sebou berou na tréninky i na závody. Olympijskému vítězi z Paříže, který má dalších 5 olympijských medailí a je pětinásobným mistrem světa, syn dodává elán do přípravy.
2: To, že dokážu pádlovat opravdu rychle, jsem dokázal už hodně lidem, ale ještě vlastně ne moc Jonatánovi. A ten je vlastně mojí motivací. Tou hlavní ambicí je kvalifikovat místo pro Českou republiku na single kajaku pro olympiádu v LA 2028.
0: Sezóna světových pohárů začne rychlostním kanoistům příští týden v Maďarsku. No a my čekáme oblačno i zataženo, v Čechách to bude i s přeháňkami nebo s bouřkami, na východě bude zprvu sluníčka více, ale večer také výjimečně sprchne. Naměříme k tomu 24 až 28 stupňů, na západě jen kolem 22. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

ráno, miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znáš.

Alexandr Hemala vysílá na rádiu Český impuls. Odpoledne od 4. Saša uvádí scénky a vtipy, které vám zlepší den. Smějeme se s Miloslavem Šimkem, Vladimírem Menšíkem nebo Ivou Jančurovou.

přemýšlet, jak zvlást teď komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvlást teď komu,

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poskládá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hledáme nové cesty k vám. Rádio Český impuls uslyšíte i ve svém televizoru v DVBT2. Nově po celé České republice. Spustěte v menu svého televizoru automatické ladění a pak už poslouchejte české písničky 60. až 80. let. Celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Nově i ve vašem televizoru.

0: Začínají zprávy s Honzou Vargou, příjemný poslech. Už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha, tedy do hloubky jednoho metru. Dalších 30% území naší země je zasažených druhým a třetím nejhorším stupněm. To je téměř vysušená horní vrstva půdy do 40 cm. Vyplývá to z aktuálních informací projektu Intersucho, za kterým stojí Ústav výzkumu globální změny Czech Globe. Současné sucho sebou nese problémy v zemědělství, lesnictví, citelně zvyšuje riziko šíření požárů. V té souvislosti se ministři životního prostředí a vnitra Červený Smetnarem obrátili na Čechy, aby nerozdělávali ohně ve volné přírodě, protože tím zvyšují rizika lesních požárů. A čeští zemědělci varují před výrazným propadem letošní úrody, a to právě kvůli nejhoršímu suchu od roku 1961. Ohrožené jsou zejména jarní obiloviny, ale problémy se očekávají i u kukuřice, brambor nebo krmiva pro zvířata, což může vést k dalšímu tlaku na růst cen potravin. Agrární komora proto žádá ministerstvo zemědělství o úpravu dotačních podmínek, aby farmáři mohli lépe čelit nedostatku vláhy a přemnoženým hrabošům. Nadějí zůstávají hlášené deště, podle odborníků ale u části plodin může být poškození porostů už nevratné. Vláda vrací do hry elektronickou evidenci tržeb. Kabinet posílá do sněmovny návrh zákona, který EET znovu zavádí. Tentokrát ale nepočítá například s povinným tištěním účtenek. Ministryně financí Alena Schillerová řekla, že se poučila z minulosti.
1: Jednorázové akce, které pořádají hasiči nejčastěji nebo i další spolky, tak nespadají pod EET. Pokud ale ten spolek podniká a jeho příjmy jsou přes 500 000 korun ročně, tak budou pro ně platit stejná pravidla jako pro všechny ostatní. To znamená, musí mít EET.
0: Vláda chce pro nejmenší podnikatele vytvořit speciální aplikaci, aby za pokladní systémy nemuseli platit. Za novelou stojí podle Schillerové i Hospodářská komora nebo Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Ve Frýdku Místku otevřeli unikátní dětské hřiště. Je součástí kulturního a komunitního centra Nová osmička, které vzniklo v areálu bývalé textilní továrny Slezan. Předlohou nového hřiště byl koncept Adventure Playground, který funguje v Evropě už od druhé světové války.
2: Tehdy si lidé všimli, že si děti dovedou hrát a rozvíjet fantazii nejen na hřištích, ale například ve starých továrnách nebo třeba ve vybombardovaných kráterech. V Británii, Německu nebo v Dánsku se pak podle toho začala utvářet takzvaná dobrodružná hřiště. Na těch dnešních si mohou děti stavět domečky, bunkry či prolézačky, většinou z dřevěných palet a jiných nepotřebných materiálů. Pracují s nářadím a pod dozorem lektorů. Úplně první dobrodružné hřiště v Česku vzniklo letos v dubnu v Praze a během prvního měsíce ji navštívili 4 000 dětí. Eva Panošová, Rádio Impuls, Frýdek Místek.
0: Evropská komise vydá tento týden nové pokyny pro letecké společnosti, a to kvůli hrozícímu nedostatku paliva v Evropě. Reaguje tak na varování Mezinárodní agentury pro energii, podle kterého zbývají starému kontinentu zásoby už jen na několik týdnů. Krizi způsobil zablokovaný hormuzský průliv v důsledku válečného konfliktu. Brusel situaci koordinuje s členskými státy a připravuje se na scénář, kdyby aerolinky musely začít hromadně rušit lety. Podle mluvčí komise je teď klíčová úzká spolupráce a transparentnost při sdílení zbývajících zásob. Čekáme oblačno až zataženo, v Čechách to bude i s přeháňkami nebo s bouřkami, na východě bude spíše slunečno a večer výjimečně sprchne. Naměříme 24 až 28 stupňů, na západě jen kolem 22. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Na telefonu, na tabletu i na počítači hraje rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den. Jak se jmenuje písnička, kterou právě hrajeme? A kdo ji zpívá? To vám ukáže nový přehrávač rádia Český impuls. Stahujte na www.českýimpuls.cz. Zdarma!

0: Přidejte si k našemu rádiovému táboráku na středních vlnách AM 981 kHz.
1: Tisíc směr, těch tisíc směr, a jeden směr a jeden cíl.
0: Hrajeme vám country, folk a trampské písničky. Každý den po 7 večer na rádiu Český impuls.
2: Ital nezná ten zázrak a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak.

a nehřeje, jsi jako střevíček, který se zlomil o koleje.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Tento týden odstartovaly státní maturity. Přihlásilo se k ním rekordních 92 tisíc studentů, což je nejvíce za posledních 12 let. Včerejšek patřil didaktickým testům z matematiky a angličtiny, zatímco dnes čeká všechny maturanty povinná čeština. Podle prvních ohlasů učitelů byla letošní matematika méně záludná než loni, i když některé studenty zaskočily rovnice nebo soustavy nerovnic. Drtivá většina maturantů volí jako druhý předmět angličtinu, matematiku si vybralo jen 18% z nich. Po státních testech budou následovat školní zkoušky, které si letos mohou studenti nově nechat nahradit odbornými certifikáty. Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group zažily na amsterdamské burze černý den. Během včerejšího dne ztratili až čtvrtinu své hodnoty. Firma miliardáře Michala Strnada se tak propadla na polovinu své lednové upisovací ceny. Za strmým pádem stojí kritická analýza společnosti Hunter Brook. Ta zpochybnila deklarovaný rozsah výroby dělostřelecké munice a upozornila na nesrovnalosti v tržbách dceřiných firem. Situaci navíc komplikuje vyřazení španělské továrny ze zakázek NATO a miliardový spor s minoritním akcionářem. CSG se výtkám brání a označuje je za mylnou interpretaci faktů. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek je spolu s dalšími dvěma lidmi obviněný v kauze loňského miliardového daru v bitcoinech. Podle žalobců se dopustil zneužití pravomoci a legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu vězení. Blažek vinu odmítá a tvrdí, že jednal v zájmu státu a sám se nijak neobohatil. Případ souvisí s přijetím kryptoměn od recidivisty Tomáše Jiříkovského, u kterého ministerstvo podle auditu neprověřilo původ peněz ani zákonnost celé transakce. Mezi dalšími obviněnými jsou údajně i Blažkův bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Dopravní podnik Měst Mostu a Litvínova má nové tramvaje pro meziměstský provoz. Soupravy vyšly na skoro 300 milionů a z velké části je zaplatila Evropská unie.
2: Pod Krušnými horami začnou jezdit moderní plnění skopodlažní klimatizované tramvaje. Jsou to dvoučlánkové vozy vyrobené v Krnově. Výrazně se tak zvýší počet bezbariérových spojů, což ocení třeba seniori nebo rodiče z kočárky. Nové tramvaje se mezi Mostem a Litvínovem objeví jen co dopravní podnik aktivuje nový odbavovací systém. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Pro kajakáře Josefa Dostála je největší motivací jeho syn. Malý Jonatán se narodil loni v létě. Společně s partnerkou, taky kajakářkou Anežkou Paloudovou, ho sebou berou na tréninky i na závody. Olympijskému vítězi z Paříže, který má dalších 5 olympijských medailí a je pětinásobným mistrem světa, syn dodává elán do přípravy.
3: To, že dokážu pádlovat opravdu rychle, jsem dokázal už hodně lidem, ale ještě vlastně ne moc Jonatánovi. A ten je vlastně mojí motivací. Tou hlavní ambicí je kvalifikovat místo pro Českou republiku na single kajaku pro olympiádu v LA 2028.
1: Sezóna světových pohárů začne rychlostním kanoistům příští týden v Maďarsku. No a my čekáme oblačno až zataženo, v Čechách to bude i s přeháňkami nebo s bouřkami, na východě bude zprvu sluníčka více, ale večer také výjimečně sprchne. Naměříme k tomu 24 až 28 stupňů, na západě jen kolem 22. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

vědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě jsem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

Ráno vysíláme pod peřinu. Nevstávejte. Hrajeme písničky 60. až 80. let. Čteme za vás noviny. Překládáme počasí do lidské řeči. Říkáme, co hezkého vás dnes potká. Prostě udělejte si ráno pár minut pro sebe. Už od 6. na rádiu Český impuls.

že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví z větrných stran, dá, že jen pro ní voní

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích,

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník

na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun.

0: Rádio Český impuls. To jsou české písničky 60. až 80. let. Celý den. Adresa já, adresa ty. Výjimka potvrzuje pravidlo. Hrajeme vám i slovensky. Každou hodinu. Poslouchejte rádio na středních vlnách. AM 981 kHz. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Příjemný poslech. Už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha, tedy do hloubky jednoho metru. Dalších 30% území naší země je zasažených druhým a třetím nejhorším stupněm. To je téměř vysušená horní vrstva půdy do 40 cm. Vyplývá to z aktuálních informací projektu Intersucho, za kterým stojí Ústav výzkumu globální změny Czech Globe. Současné sucho sebou nese problémy v zemědělství, lesnictví, citelně zvyšuje riziko šíření požárů. V té souvislosti se ministři životního prostředí a vnitra Červený s Metnarem obrátili na Čechy, aby nerozdělávali ohně ve volné přírodě, protože tím zvyšují rizika lesních požárů. A čeští zemědělci varují před výrazným propadem letošní úrody, a to právě kvůli nejhoršímu suchu od roku 1961. Ohrožené jsou zejména jarní obiloviny, ale problémy se očekávají i u kukuřice, brambor nebo krmiva pro zvířata, což může vést k dalšímu tlaku na růst cen potravin. Agrární komora proto žádá ministerstvo zemědělství o úpravu dotačních podmínek, aby farmáři mohli lépe čelit nedostatku vláhy a přemnoženým hrabošům. Nadějí zůstávají hlášené deště, podle odborníků ale u části plodin může být poškození porostů už nevratné. Vláda vrací do hry elektronickou evidenci tržeb. Kabinet posílá do sněmovny návrh zákona, který EET znovu zavádí. Tentokrát ale nepočítá například s povinným tištěním účtenek. Ministryně financí Alena Schillerová řekla, že se poučila z minulosti.
2: Jednorázové akce, které pořádají hasiči nejčastěji nebo i další spolky, tak nespadají pod EET. Pokud ale ten spolek podniká a jeho příjmy jsou přes 500 000 korun ročně, tak budou pro ně platit stejná pravidla jako pro všechny ostatní. To znamená, musí mít EET.
1: Vláda chce pro nejmenší podnikatele vytvořit speciální aplikaci, aby za pokladní systémy nemuseli platit. Za novelou stojí podle Schillerové i Hospodářská komora nebo Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Ve Frýdku Místku otevřeli unikátní dětské hřiště. Je součástí kulturního a komunitního centra Nová osmička, které vzniklo v areálu bývalé textilní továrny Slezan. Předlohou nového hřiště byl koncept Adventure Playground, který funguje v Evropě už od druhé světové války.
3: Tehdy si lidé všimli, že si děti dovedou hrát a rozvíjet fantazii nejen na hřištích, ale například ve starých továrnách nebo třeba ve vybombardovaných kráterech. V Británii, Německu nebo v Dánsku se pak podle toho začala utvářet takzvaná dobrodružná hřiště. Na těch dnešních si mohou děti stavět domečky, bunkry či prolézačky, většinou z dřevěných palet a jiných nepotřebných materiálů. Pracují s nářadím a pod dozorem lektorů. Úplně první dobrodružné hřiště v Česku vzniklo letos v dubnu v Praze a během prvního měsíce ji navštívili 4 000 dětí. Eva Panošová, Rádio Impuls, Frýdek Místek.
1: Evropská komise vydá tento týden nové pokyny pro letecké společnosti, a to kvůli hrozícímu nedostatku paliva v Evropě. Reaguje tak na varování Mezinárodní agentury pro energii, podle kterého zbývají starému kontinentu zásoby už jen na několik týdnů. Krizi způsobil zablokovaný hormuzský průliv v důsledku válečného konfliktu. Brusel situaci koordinuje s členskými státy a připravuje se na scénář, kdyby aerolinky musely začít hromadně rušit lety. Podle mluvčí komise je teď klíčová úzká spolupráce a transparentnost při sdílení zbývajících zásob. Čekáme oblačno, je zataženo, v Čechách to bude i s přáňkami nebo s bouřkami, na východě bude spíše slunečno a večer výjimečně sprchne. Naměříme 24 až 28 stupňů, na západě jen kolem 22. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, úterní ráno, 5. květen, společně s vámi už je vzhůru Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené vstávání a teď už ráno Marcely Holanové.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté za malou chvíli Radek Valenta a jeho princezna zemlejná písnička ze stejnojmenné pohádky.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: V naší první ranní úterní hudební dvojici zaspívá ročník 1945, více prozradím, po půl sedmé. U nás jsou draci oblíbenou podzimní zábavou. Viděli jste, že drak mohl sloužit i jako zbraň? Jak to fungovalo? Nastíní cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. V pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou si projdeme chorobopis Felixe Holzmana. Více uslyšíme v 16 hodin a 15 minut. Teď už na rádiu Český impuls. Radek Valenta, přeji hezké ráno.

0: Český impuls, úterý 5. květen do půl sedmé, naše další česká muzika let 60. až 80. a taky jedna slovenská, těšit se můžeme na Elány, ze všeho nejdřív Pavel Novák a skladba Podivný spáč. Do jakého úterního rána, zda ten 5. května jste se probudili, máte teplo, zimu, jak to vypadá s oblohou, to všem mi můžete napsat, nově na náš WhatsApp 734787981 a nebo klasika SMS brána je od této chvíle aktivní, takže určitě pište, společně si zavysíláme a já už teď pouštím Pavla Nováka písničku Podivný spáč.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.

0: Rádio Český impuls, rádio pro radost ze života. Po půl sedmé Michal David a píseň Je to blízko z filmu Disco příběh. Představte si, že žárlivý kakadu s trochou nadsázky vybral Viktoru Sodomovi nový dům. Víc uslyšíme zítra v půl dvanácté v premiérovém dílu našeho hudebního kalendáře. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina. Teď už na rádiu Český impuls, rychlý přehled zpráv.
1: Dobré ráno. Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku, plochu požářiště snížili na 20 hektarů. Americká policie v blízkosti Bílého domu ve Washingtonu postřelila člověka, který postřelil kolem jdoucího. Poslanci projednají odklad povinného užívání geoportálu územního plánování. Slavnostní zahájení dnes otevře květnovou část výstavy Do práce na kole pěšky či poklusem. Hokejistou sezóny je útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže po 10 letech. A dnes bude většinou oblačno až zataženo, odpoledne se přidají četnější přihánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. To byl krátký přehled zpráv. Pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.

Radio Český Impuls, máme po 7:30, na řadě je naše první ranní hudební dvojce a ta nabídne zpívající ročník 1945. Čeká nás Viktor Sodoma a skladba Žárlivý kakadů. Mimochodem, o této nahrávce bude zítřejší hudební kalendář. Kolega Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak písnička vznikala. Dozvíme se to zítra v 11:30. No a pak nás také nemine skladba Povídej v podání Petra Nováka a skupiny Flamengo. Přeji pohodové ráno a ničím nerušený poslech. Yeah.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Do 7, od které nás dělí ještě pár minut, další česká muzika, ale 60. až 80. na své si přijdou příznivci Valdemara Matušky. Čeká nás Tereza, písnička z muzikálu Kdyby tisíc klarinetů. Pokud zbude čas, uslyšíme i Petra Kotvalda. Ze všeho nejdřív ale Helena Vondráčková a nahrávka A ty se ptáš, co já. Já vám přeji pohodové vstávání. Máme úterý s datem 5. května. Dobré ráno.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Pěkné ráno. Hasiči dostali požár v Českém Švýcarsku pod kontrolu. Podařilo se jim v části Národního parku lokalizovat. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude. Plochu požářiště se podařilo snížit z původních více než 100 hektarů na zhruba 20. Pokud vše půjde dobře, měl by zásah skončit na konci týdne. Už ode dneška se počet hasičů i nasazené techniky sníží. Včera se na místě pohybovalo 540 hasičů. K dispozici měli zhruba 180 kusů techniky. Na Děčínsko hoří v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru v roce 2022, který hasiči likvidovali 3 týdny. Tehdy ale požár zasáhl 10x větší území. Americká policie postřelila ve Washingtonu člověka. Tajná služba uvedla, že muž začal v blízkosti Bílého domu střílet po neupřesněné konfrontaci s policisty a že postřelil kolem jdoucího. Bílý dům byl po incidentu krátce uzavřený. Záchranáři uvedli, že do nemocnice převezli dospělého muže. Jeho zdravotní stav neupřesnili. Sdělili, že ošetřili také dospívajícího muže, který utrpěl lehká zranění. Vláda chce ulevit číšníkům a servírkám. Spropitné v restauracích má být podle kabinetu osvobozené od daně z příjmu a pojistného. Ministryně financí Alena Schillerová doufá, že tento krok v barech a restauracích ocení.
2: Servírkám, číšníkům, barmanům či kuchařům, tak otevíráme snadnější cestu hypotékám a bankovní bonitě. Samozřejmě nic nemůže být bez stropu, je to až do 7% celkových tržeb daného restauračního zařízení.
1: Díky vládnímu návrhu dosáhl svého zástupce restauratérů z hospodářské komory Luboš Kastner. Ten před časem volal po tom, aby se dýška stala oficiální součástí mzdy. Vláda tak tímto návrhem splnila jeho přání. Cenu pro nejlepšího hokejistu sezóny si převzal Roman Červenka. Útočník z Pardubic se na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže vrátil po 10 letech. Opora Dynama na gala večeru v Praze převzala 4 ceny. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. Nejlepším obránce byl zvolen Tomáš Galvas z Liberce. Nejlepším střelcem základní části se stal vítkovický útočník Anthony Nellis. No a dnes bude oblačno až zataženo v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině se přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a večer se jen výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty nejčastěji mezi 24 až 28 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 7:03, Adam Kuřica přeje hezké a ničím nerušené úterní ráno s datem 5. května. Česká muzika let 60. až 80. je opět nachystaná na řadě Vítězslava Vávra a jeho dívky z diskoték. V ranním tématu se zaměříme na to, jak šlape vaše domácnost v rámci domácích prací. Více za malou chvíli. Dobré ráno.
4: Klidně

0: Za 3 minuty 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli skupina Olympik a písnička Je to tvá vina. Na náš WhatsApp napsala paní Stáňa z Plzně, která hlásí 14 stupňů, polojasno, nefouká. Paní Stáňa připojila k textovce i fotku. Krásně se nám tam všechno mísí, krásně nám tam hrají ranní barvy. Děkuju moc, paní Stáňo, za fotografii a samozřejmě funguje i naše SMS brána, a to na stejném čísle jako WhatsApp 734787981. Dobré ráno, z Nivnice přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno a 14 stupňů, dodává, že v Nivnici ale fouká vítr a o 1 stupeň méně 13 má na teploměru paní Helča v Kraslicích. 734787981, to je číslo k nám, těším se na vaše textovky.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Úterní ranní impulzovec Krabička nabídne Karla Gotta skladbu Oči sněhem zaváté. Více prozradí Petra Janů, a to po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat je bude náš kolega o 12:30. V ranním tématu zjišťujeme, jak máte doma rozdělené domácí práce. Domácí práce, to je nekonečné téma, které se řeší v každé rodině. Kdo vnese koš, kdo vaří, kdo uklízí a jestli to funguje podle plánu. 604-111-211, to je číslo k nám. První vaše reakce, komentáře nás čekají zhruba za takových 5-6 minut. Máme teď za 7:45. Na řadě je Petr Janda, skupina Olympik a píseň Je to tvá vina. Přeji hezké ráno, úterý 5. květen. Ten za 2:15.

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno, úterý 5. květen do 7:30, naše ranní téma domácí práce. To je nekonečné téma, které zná snad úplně každá rodina, kdo vynese koš, kdo vaří, kdo uklízí a jestli to vše funguje podle plánu. Dnes ráno zjišťujeme, jak to chodí u vás doma a hlavní otázka je, jak máte doma rozdělené domácí práce.
1: Tak u nás domácí práce převážně dělá manželka, no a já když někde vidím nějaký bordel nebo špínu, tak nejsem línej a přikročím to.
0: To musí mít paní radost, když to vidí a teď třeba i slyší. 6411 211, to je číslo k nám. Kdo u vás doma dělá co? Máte to rozdělené a naplánované, nebo to necháváte náhodě? Je u vás doma někdo, kdo se práci vždycky šikovně vyhne? Kdo je u vás doma šéfem úklidu? Co vás doma baví dělat a co naopak vůbec nemusíte? Zavolejte, podělte se s námi o to, jak šlape vaše domácnost a my si teď do 7:30 do krátkého přehledu zpráv hrajeme, přeji hezké ráno.

0: 59.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
5: Hudební kalendář Českého impulzu.
6: V 70. a 80. letech minulého století vládl dětským diskotékám tenhle hit podání Viktora Sodomy.
7: Už to já mám milá, nebo on, vadí mi ptačí
6: zela. Proč Viktor Sodoma nechtěl zpočátku tenhle kousek hrát ani zpívat? Kdo ho dost svérázným způsobem, nutno říci, přemluvil? A jakou roli měla tahle písnička při hledání nového bydlení třeba s Miloslavem Šimkem? Na všechno odpovíme ve středu o 11:30, kdy odstartuje další hudební kalendář.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Půl osmé, přeji hezké ráno, úterý 5. květen, za malou chvíli další česká muzika, let 60. až 80. Hanna Zagorová, Karel Wagner, píseň Hej mistře basu. Ještě předtím ale kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, dobré ráno, co tam máš?
1: Pěkné ráno. Maturanty dnes čeká povinný didaktický test českého jazyka a literatury. Bývalý ministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek se cítí v souvislosti s bitcoinovou kauzou nevinný. Soud v Břeclavi by měl rozhodnout v případu smrti chlapce, na kterého na hřišti spadla branka. Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 21 lidí. Fotbalová liga mistrů pozná prvního finalistu, bude jím anglický Arsenal nebo španělské Atletico Madrid. A dnes bude většinou oblačeno až zataženo, od poledne se přidají četnější přehánky nebo i bouřky a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. To byl krátký přehled zpráv, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
1: Když se mě zeptáte, která je moje nejoblíbenější píseň od Karla Gotta, tak si asi vyberu Oči má sněhem zavát, protože jako malá holka jsem ji slyšela a v refrénu, jak tam je takový to tak to mě běhal mráz po zádech a za pár let jsem s ním už zpívala. A za ty spousty let jsem s ním zažila opravdu hodně pěkných zážitků, ale jeden dávám k dobru. V roce 96 jsem vystupovala jako host v jeho vánočních koncertech a byla jsem po docela složitý bouračce a měla jsem perle a zpívali jsme s Karlem duet z Fantoma opery. A já jsem tedy nastupovala na pódium s těmi berlemi a Karel mi zpíval Přicházíš jak vánek. Musím říct, že to mělo opravdu velký úspěch.

0: Dobré ráno, blíží se nám 8. hodina, pomalu, ale jistě už finišují v redakci zprávy v celou. My si do té doby ještě pustíme další muziku, let 60. až 80. Předtím ale ranní téma. Jak to máte doma rozdělené, co se týče domácích prací? Kdo u vás doma dělá co? Je u vás někdo, kdo se práci vždycky šikovně vyhne? Kdo je u vás doma šéfem úklidu? A co vás baví dělat a co naopak vůbec nemusíte?
1: Já si myslím, že chlapi špínu vidí. Jenom vidí jinou špínu než my. Mějte krásný den.
2: Měla před ke mně kamarádka žena z Berlína. Já uklízel týden jako blázen a říkal jsem si, no je to super. Ženě s kamarádkou přijeli, rozhlédli se a že první den budou uklízet. A já jim říkám, holky, dítě, já jsem tady uklízel celý týden. A ženě se na mě podívala a řekla, no je to tolko mužský úbor.
0: Tak jak to máte s úklidem vy, zjišťujeme i nadále. 604-111-211. Domácí práce, to je nekonečné téma, které zná snad úplně každá rodina. Tak co vy, jak to máte, zavolejte, řekněte nám svůj názor, zajímá nás i nadále, jak to funguje u vás doma a my už teď pouštíme další muziku let 60. až 80. Hezké ráno.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například portál.

0: Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Hasiči úspěšně bojují s požárem v Českém Švýcarsku. Oheň se už nešíří. Plochu požářiště se podařilo snížit z původních 100 hektarů zhruba na pětinu. Lokalizaci požáru vyhlásili hasiči včera kolem 6:30 večer. Šéf hasičů Vladimír Vlček je si jistý, že se požár nešíří a šířit nebude. Řekl to v České televizi. Oheň v okolí obcí Chřibská a Jitřichovice na Děčínsko mají pod kontrolou. Pokud vše půjde dobře, měli by zásah ukončit na konci týdne. Pak začne sčítání škod a vyšetřování příčiny, říká mluvčí zprávy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
2: Přirozené příčiny můžeme vyloučit, protože v našem prostředí se jedná výhradně o zahoření odblesku a v posledním období žádná bouřka nebyla. Takže si můžeme být téměř jisti, že ten oheň je zapříčiněn člověkem.
1: Hasiči postupně v Českém Švýcarsku redukují počet zasahujících jednotek. Z likvidací by jim také mohly pomoct dešťové přehánky. Místo dál zůstává pod neustálým dohledem. Ex-ministr Blažek se cítí nevinný, prohlásil to po obvinění v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Tři obvinění se podle detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu dopustili trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle serveru Seznam zprávy se vedle Blažka obvinění týkají jeho někdejšího náměstka Radomíra Daniela a brněnského advokáta Kárima Tice. V případu je už obviněný také Tomáš Jiřikovský, a to kvůli praní špinavých peněz a provozování darknetového tržiště. Od loňského srpna je ve vazbě. Maturanti prověří znalosti z českého jazyka a literatury. Žáky posledních ročníků středních škol dnes čeká povinný didaktický test. Podle dat státní organizace CERMAT se k němu přihlásilo 84 250 maturantů, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Slohy mají maturanti většinou za sebou, mohli se psát v dubnu. Období ústních zkoušek potrvá od 16. května do 10. června. Konkrétní termín určují ředitelé škol. Didaktický test z angličtiny a matematiky psali maturanti včera. Volitelné testy z francouzštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a nepovinná těžší zkouška z matematiky se budou konat zítra. Šíleným řidičem z německého Lipska je mladý muž. Včera odpoledne najel osobním autem do lidí. Dva zemřeli, tři další jsou vážně zranění. Saský premiér Kretschmer řekl, že řidičem byl 33-letý německý občan s psychickými problémy. Policie ho zadržela. Další nebezpečí městu podle ní nehrozí. A dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne se přidají četnější přehánky nebo i bouřky, a to hlavně v západní polovině. Nejvyšší teploty 24 až 28, na západě naměří kolem 22 stupňů. Ze zprávy to vše, krásné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké a ničím nerušené úterní ráno. S datem 5. května svátek slaví dámy se jménem Klaudie. Vše nejlepší a teď už Dalibor Janda, skladba Žít jako kaskadér.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Radio Český Impuls. Máme úterý s datem 5. května, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Lešek Semelka a písnička Jména. Já koukám na textovky ohledně vašeho počasí. Hezké ráno od Řípu, z Mětěše přeje paní Dáša, která hlásí zataženo a 14 stupňů. A z Jičínska nás zdraví pan Jiří, který už takhle po ránu hlásí 19 stupňů. Jak to vypadá u vás ostatních? SMSky, případně zprávy na WhatsApp. Rádio Český Impuls sbírám na čísle 734787981.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: V naší další ranní hudební dvojici oprášíme muziku z roku 1966, více prozradím po půl deváté. Také se můžeme těšit na večerní program našeho rádia, kdy vám budeme hrát country, folk a tramskou muziku. Startujeme po 19. hodině. Čím je známá vaše obec, zjišťujeme na Facebooku Rádia Český Impuls, tak nám dejte vědět, co se u vás nachází. Může to být takový jako zajímavý tip i pro ostatní posluchače a posluchačky Rádia Český Impuls. Proč bychom měli k vám vyrazit? www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. Máme 8:45, česká muzika, ale 60. až 80. má opět zelenou. Lešek Semelka, Jména, přeji hezké ráno, úterý 5. května.

0: Blíží se 7:30, úterý 5. květen. V ranním tématu zjišťujeme, jak to chodí u vás doma, co se týče domácích prací. Kdo vás doma dělá co? Máte to rozdělené a naplánované, nebo to necháváte náhodě? Je u vás doma někdo, kdo se práci vždycky šikovně vyhne? Kdo je u vás šéfem úklidu a co vás baví dělat a co naopak vůbec nemusíte?
1: Já samozřejmě špínu a nepořádek doma vidím a můžu říct, že s nasazením veškerých sil to včas přítelkyni nahlásím, aby to uklidila.
2: Já si myslím, že chlapi hlavně vidí špínu třeba na autě, v autě nebo na motorce a ženy ji zase vidí v bytě a podobně.
0: 604-111-211, jak máte doma rozdělené domácí práce, zjišťujeme i nadále. Do 8:30 naše další muzika, ale 60. až 80. přeji pohodový poslech.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Hudební kalendář Českého impulsu.
7: V 70. a 80. letech minulého století vládl dětským diskotékám tenhle hit podání Viktora Sodomy.
8: Už to já mám milá, nebo on, vadí mi ten tačí sela.
7: Proč Viktor Sodoma nechtěl zpočátku tenhle kousek hrát ani zpívat? Kdo ho dost svérázným způsobem, nutno říci, přemluvil? A jakou roli měla tahle písnička při hledání nového bydlení třeba s Miloslavem Šimkem? Na všechno odpovíme ve středu o 11:30, kdy odstartuje další hudební kalendář.
6: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Minuta po půl deváté, Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní ráno s datem 5. května. A teď už nejnovější zprávy v podání kolegy Vítka Zábranského. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku, plochu požářiště snížili na 20 hektarů. V pražské Holešovické tržnici právě začíná slavnostní zahájení květnové části výzvy do práce na kole pěšky či poklusem. Poslanci projednají odklad povinného užívání geoportálu územního plánování. Na jihovýchodě Brazílie se zřítilo malé letadlo, které narazilo do obytné budovy. Hokejistou sezóny je útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže po 10 letech. A dnes bude většinou oblačno až zataženo, odpoledne se přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty se dostanou na 24 až 28 stupňů. To byl krátký přehled zpráv, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Za minutu 8:45 Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 5. květen, přeji hezké ráno, na řadě je naše další hudební dvojce a ta nás přenese do roku 1966. Čekají nás Krystalky a skladba Tenhle kluk a pak se také můžeme těšit na Jaromíra Majera a nahrávku Píšu vám. Máme za minutu 8:45.
1: Hudební dvojice
2: a net, co mají písničky společného? Tenhle!

0: Blíží se 9. hodina, ještě stále přeji hezké úterní ráno s datem 5. května. Do zpráv celou naše další muzika, leč 10. až 80. Ještě předtím ranní téma. Dnes jsme zjišťovali, jak máte doma rozdělené domácí práce.
1: My to máme s mojí paní rozdělený. Já na ní křičím, že mi dělá bordel v autě a zase ona na mě křičí, že jí dělám bordel v bytě.
2: V naší rodině to je jednoduché, kdo si co naplánuje, ten to udělá. Plánuji já.
0: Dodatek, který je samozřejmě nesmí chybět, děkujeme za vaše reakce. Úterý je 5. květen a my do 9. hrajeme muziku leč 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
3: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
7: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv,

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Hezké dopoledne. Lidé by se měli vyvarovat rozdělávání ohňů ve volné přírodě, dál totiž na většině území zůstává zvýšené riziko vzniku požárů. Varování platí pro celou republiku s výjimkou západních a jihozápadních Čech, a to minimálně do dnešní půlnoci. Republiku totiž trápí a sucho, nejhorším stupněm půdního sucha trpí třetina Česka. Maximální opatrnost je proto na místě. Dobrou zprávou je, že by dnes po dlouhé době měly dorazit přehánky, riziko vzniku požárů se tak sníží. Nejdeštivějším dnem z týdne bude zřejmě čtvrtek, podle meteorologů spadne 5 až 15 mm srážek, místy i 25. Rusko oznámilo krátké příměří v bojích proti Ukrajině. Klid zbraní má nastat 8. a 9. května u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Ukrajinský prezident Zelenský následně na síti X vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května. Ukrajina poté podle něj bude jednat recipročně. Dokdy má jím vyhlášen klid zbraní platit, není ze sdělení jasné. Hloubení pražského metra linky D přineslo nečekaný objev. Našla se skamenělina zcela nového druhu pravěkého členovce, který žil přibližně před 448 miliony lety. Připomíná křížence pavouka s trilobitem. Vědci ho pojmenovali Suma spis labutai. Největším překvapením bylo, že jeho nejbližší známý příbuzný pocházel až z jižní Afriky. Objev tak zcela mění odborný pohled na rozšíření daných živočichů. Výsledný popis nového druhu prezentuje vědecký článek, na kterém spolupracovali vědci z České a Australské univerzity. Roman Červenka ovládl vyhlášení ankety hokejista sezóny. Vedle triumfu v hlavním anketě se útočník Dynama Pardubice stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hokejistou základní části a získal i cenu pro nejčastěji vybraného hráče utkání. Červenka si i přesto nejvíc cení letošního titulu s Pardubicemi, zjistila to kolegyně Renata Kuková.
2: Kvůli klubovému úspěchu se Roman Červenka vracel ze Švýcarska do extraligy. Že k titulu letos přidal i individuální trofeje, je pro něj bonus navíc.
3: Já jsem samozřejmě rád, každý ocenění je pěkný, ale já už jsem to říkal ty dva roky zpátky, že ty ambice a to, abych tady ty zápasy hrál, měl tu šanci tady ty momenty zažívat, že to je ten důvod hlavní, proč se vracím.
2: Jaký klenot v týmu v podobě Romana Červenky má, to si uvědomuje i trenér Východočechů Filip Pešán.
4: To je skvělý člověk, je to neskutečný profík svým přístupem a příkladem a je natolik dovednostně vybavený, že je vlastně pro tu hru geniální.
2: Přestože Pešán dovedl hokejisty Pardubic po 14 letech titulu, trenérem roku se nestal. Trofej získal překvapený kouč Karlových Varů Pavel Patera, který s nimi vybojoval bronz.
5: Já jsem taky myslel, že to vyhraje Filip, protože je to týmový sport a oni vyhráli zaslouženě zlato, tak jsem překvapený byl.
2: Extraligová sezóna si teď dává pauzu. Už příští týden v pátek ale začíná hokejové mistrovství světa.
1: Renata Kuková, díky za reportáž a zprávy. Zakončíme tradičně počasím, bude oblačeno až zataženo, odpoledne dorazí přehánky, místy můžou i bouřky a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Krásné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Máme po 9. Vítku, děkujeme za zprávy, uslyšíme se opět za hodinu. Do té doby nabídnu další muziku let 60. až 80. Jsem Adam Kuřica, přeji hezké úterní dopoledne s datem 5. května. A teď už skupina Gentour a skladba Všechno bude fajn.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme úterý s datem 5. května. Přeji hezké dopoledne do 9:30. Za malou chvíli Dalibor Janda a píseň Oheň, voda, vítr. Na Facebooku našeho rádia zjišťujeme, čím je známá vaše obec. Já už teď koukám na komentáře. Paní Jarka Flovarčná píše nejmladší město v republice. Pan Zbyněk Šturza píše, žil zde Jan Amos Komenský. Pan Hobža Stanislav píše pivovar. Paní Anina Lejnarová, klášter svatého Prokopa. Paní Dráhrášná píše, máme tady hrad, hokej, katedrálu. Pan Pavel Olách píše Baník Ostrava, tak to je jasná Ostrava. Co vy, čím je známa vaše obec, na co byste nás nalákali? www.facebook.com/český impuls, tam nás najdete, těšíme se na vaše další komentáře a za malou chvíli Dalibor Janda na rádiu Český impuls.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
6: Hudební kalendář Českého impulsu.
7: V 70. a 80. letech minulého století vládl dětským diskotékám tenhle hit podání Viktora Sodomy.
8: Už to já mám milá, nebo on, vadí mi se ptačí se.
7: Proč Viktor Sodoma nechtěl zpočátku tenhle kousek hrát ani zpívat? Kdo ho dost svérázným způsobem, nutno říci, přemluvil? A jakou roli měla tahle písnička při hledání nového bydlení třeba s Miloslavem Šimkem? Na všechno odpovíme ve středu o 11:30, kdy odstartuje další hudební kalendář.
6: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní dopoledne, 5. květen. Po 9:30 se můžeme těšit na další muziku 60. až 80., která nám zpříjemní následující chvilky. Uslyšíme Martu Kubišovou a skladbu Ring O Ding. Zahraje a zaspívá český hitmaker Michal David. Také jsem si nachystal skladbu Dynamit od Olympiků. Ze všeho nejdřív Petra Janů, nahrávka Stůj. Přeji pohodový poslech.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Anta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se 10. hodina, do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, za malou chvíli Iveta Bartošová a píseň Málo mě zná. V ranním tématu jsme řešili domácí práce, což je nekonečné téma, které zná snad úplně každá rodina. Kdo vynese koš, kdo vaří, kdo uklízí, jestli to funguje podle plánu, a nás zajímalo, jak máte doma rozdělené domácí práce vy.
1: My to máme s mojí paní rozdělený. Já na ní křičím, že mi dělá bordel v autě, a zase ona na mě křičí, že jí dělám bordel v bytě.
2: V naší rodině to je jednoduché, kdo si co naplánuje, ten to udělá. Plánuji já.
3: Já si myslím, že chlapi hlavně vidí špínu třeba na autě, v autě nebo na motorce, a ženy ji zase vidí v bytě a podobně.
4: Měla před ke mně kamarádka žena z Berlína, já uklízel týden jako blázen a říkal jsem si, no je to super. Ženě s kamarádkou přijeli, rozhlédli se a že první den budou uklízet. A já jim říkám, holky, dítě, já jsem tady uklízel celý týden. A ženě se na mě podívala a řekla, no je to tolko mužský úbor.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.

0: Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A holuby si jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
2: Pěkné dopoledne. Hasiči dál krotí požár v Českém Švýcarsku. Oheň se jim ale podařilo včera lokalizovat a dál se nešíří. Na místě zásahu se proto snížil počet hasičů zhruba o třetinu a 370. Podle hasičů byla noc klidná, pomocí dronů a kamen vyhledávali skrytá ohniska. Boj s ohněm dál pomáhají také vrtulníky, včetně dvou ze Slovenska s velkokapacitními bambivaky. Z nebe proběhlo zhruba 450 skozů. Na místo požáru dostali přes milion litrů vody. Les se rozhořel mezi Rynarticemi a Dolních Šipskou na ploše okolo stovky hektarů. Po lokalizaci se podařilo plochu ohně snížit zhruba na pětinu. Nepřístupné zůstávají některé turistické trasy a cyklotrasy. Na území parku dál platí nejvyšší stupeň požárního rizika. Hasiči by mohli zásah ukončit do konce týdne. Do Českého Švýcarska dnes míří také ministr životního prostředí Igor Červený. Chce jednat hlavně o rozsahu škod. Vláda chce ulevit číšníkům a servírkám. Spropitné v restauracích má být podle kabinetu osvobozené od daně z příjmu a pojistného. Ministrně financí Alena Schillerová doufá, že tento krok v barech a restauracích ocení.
3: Servírkám, číšníkům, barmanům či kuchařům tak otevíráme snažnější cestu hypotékám a bankovní bonitě. Samozřejmě nic nemůže být bez stropu, je to až do 7% celkových tržeb daného restauračního zařízení.
2: Díky vládnímu návrhu dosáhl svého zástupce restauratérů z hospodářské komory Luboš Kastner. Ten před časem volal o tom, aby se dýška stala oficiální součástí mzdy. Z výletní lodí u Kapverdských ostrovů se rozšířila nákaza hantavirem. Lékaři s ní nově spojují 7 možných případů. Uvedla to Světová zdravotnická organizace s tím, že 3 lidé zemřeli a 4 jsou nemocní. Jeden z nich je v kritickém stavu. Loď vyplula z Argentiny. Po připlutí na ostrov Svatá Helena zemřel 70-letý Nizozemec. U jeho o rok mladší manželky se příznaky onemocnění projevily už na palubě. Následně zemřela v péči lékařů v Johannesburské nemocnici. Tam nyní bojuje o život 69-letý Brit, třetí zemřelá osoba je německé národnosti. Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců. Na nákazu zatím neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína. Fotbalová liga mistrů pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal, nebo po poloviční době Atlético Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Odveta je na programu od 21 hodin. A ještě počasí, dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne dorazí četnější přehánky nebo i bouřky, a to hlavně v západní polovině republiky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a večer se jen výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28, na západě bude o něco chladněji, naměří tam kolem 22 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krátce po 10. hodině vás opět zdraví Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené úterní dopoledne. Česká muzika let 60. až 80. má opět zelenou. Teď už Karel Zich a píseň Alenka v říši divů.
5: Telegram s adresou Svět.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Já už co batole, rád jezdil na kole.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté Petra Zámečníková a Jiří Strnad a jejich duet Lítáme v tom. V pořadu Máme Česko rádi se prosím vás projedeme po Krkonoších na kole. Kudy oběd stezky pro pěší uslyšíme o půl jedenácté.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V 70. a 80. letech minulého století vládl dětským diskotékám tenhle hit podání Viktora Sodomy.
3: Už to já mám milá, nebo on, vadí mi teta čísela.
2: Proč Viktor Sodoma nechtěl zpočátku tenhle kousek hrát ani zpívat? Kdo ho dost svérázným způsobem, nutno říci, přemluvil? A jakou roli měla tahle písnička při hledání nového bydlení třeba s Miloslavem Šimkem? Na všechno odpovíme ve středu o půl dvanácté, kdy odstartuje další hudební kalendář.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
5: No jaké bys chtěla?
4: No přece ty z Baumaxu.
5: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
4: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní dopoledne, máme 5. květen, naše další hudební dvojce nabídne zpěvačky narozené pod Špilberkem, chcete-li v Brně, více prozradím po 10:30. Teď už ale pořád máme Česko rádi, když se řeknou Krkonoše, každý si představí lyže, ale proč si třeba nepředstavit i kolo?
1: Máme Česko rádi.
2: Krkonoše jsou rájem pěších turistů, ale i kolo se sem hodí. Ze známého zimního střediska Špindlerův mlýn se rozbíhají cyklostezky všemi směry. Máme víc než 10 možností, kam se vydat. Já dnes poprosím aspoň o jeden tip Mirka Tausiga z Klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Dobrý den. Doporučím výlet na kole, ale i pro pěší.
2: Tak to se s doporučením přidávám. Pěšky bych šla proti proudu Labe dál za spodní stanicí lanovky Medvědín a pak vzhůru krásným údolím postupně po modré na Labskou louku. Cestou jsou vidět vodopády, hlavně vysoké Pančavské. Na kole by to tam ale nešlo.
3: Ale jde to právě horem. Nechám se vyvést nahoru lanovkou na Medvědín a pak se jde nebo jede po červené kolem Mohyly Hanče a Vrbaty až Klapské boudě. Je to taky jedna z mála horských tras, kterou se mohou vydat i vozíčkáři. Jen poslední kousek k prameni Labe už není asfaltový.
2: Tak díky za tip a já nakonec aspoň připomenu Labe. Od pramene v Krkonoších urazí cestu k německým hranicím zhruba 370 km, k severnímu moři pak dalších 700. U pramene pak můžeme vidět erby větších měst, kterými Labe protéká. A třeba se tam sejdeme. Hana Kracíková a Mirek Tausik, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do 11. do zpráv celou do vysílání kolegy Honzy Benešovského naše úterní dopolední hudební dvojce a ta nabídne zpěvačky narozené pod Špilberkem, chcete-li v Brně. Čeká nás Jitka Zelenková a skladba Mít svůj kout. Mimochodem, této nahrávce je dnes 45 let od jeho vzniku, takže budeme slavit a pak nás také nemine Eva Pilarová a skladba Láska je láska. Tolik tedy naše brněnské rodačky, které uslyšíme už za malou chvíli. Já jsem Adam Kořica, tím se s vámi loučím. Za sebe přeji poklidné a ničím nerušené úterní dopoledne. I nadále si ho užijte v rytmu české muziky let 60. až 80. a na každého z vás se budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Hudební dvojice
5: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Hasiči mají pod kontrolou požár lesa na Kroměřížsku. Plameny se dál nešíří. Dnes plánují zasaženou plochu znovu kontrolovat termokamerami. Podle mluvčího hasičů Řeznička není vyloučené, že by mohli vyhlásit i likvidaci požáru. U Rusavy začalo hořet v neděli. Plameny zachvátily plochu přibližně 3 hektarů. Postupně se na místě vystřídalo několik stovek hasičů. Výsledky kontrol požární bezpečnosti klubů a barů jsou alarmující, řekl to generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Kromě mnoha dalších nedostatků považuje za nejvážnější to, že v řadě kontrolovaných podniků chyběly nebo byly zablokované únikové východy. Mimořádné kontroly hasiči zahájili na začátku roku po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana. V plánu mají 770 kontrol po celé zemi, zatím jich zahájili 410 a 133 ukončili. Soud by měl rozhodnout v případu smrti chlapce na hřišti. V roce 2024 na něj spadla branka. Žalobkyně z usmrcení z nedbalosti viní tehdejšího vedoucího servisního střediska technických služeb Břeclav. Podle ní neudělal opatření, aby pádu branky zamezil. Muž nad chlapcovou smrtí vyjádřil lítost, vinu ale popřel. Řekl, že neporušil žádnou svoji pracovní povinnost. Muži hrozí až 6 let vězení. Plzeň koupí 30 bateriových trolejbusů, nahradí neekologické autobusy na 3 linkách. Dodávka prvních vozů by měla proběhnout v listopadu příštího roku.
2: Polovinu nákladů na pořízení 34 trolejbusů pokryje dotace 317 milionů korun, což už schválili městští radní. Bateriové vozy nahradí naftové autobusy na linkách 22, 27 a 29. Bude to znamenat méně emisí a hluku v obytných čtvrtích. Plzeň koupí 19 vozů o délce 12 metrů a 15 kloubových 18-metrových trolejbusů. Náhrada vozidel se spalovacími motory nízkoemisními trolejbusy je klíčovou podmínkou dotace. Klára Fajstová, Plzeň.
1: Nejlepším hokejistou sezóny je Roman Červenka. Útočník z Pardubice na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže vrátil po 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. Nejlepším obráncem byl zvolený Tomáš Galvas z Liberce, nejlepším střelcem základní části se stal vítkovický útočník Anthony Nellis. A dnes bude převažovat oblačno až polojasno, v Čechách bude odpoledne a večer od západu oblačnosti přibývat a zejména v jejich západní polovině se přidají přiánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na západě Čech naměří kolem 22. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné dopoledne, po 11. hodině hrajeme dál. Přichází Hana Zagorová s počítadlem lásky a hned potom další Hana Hegerová. Honza Benešovský za mikrofonem.

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení

dobře vím, že život nečekal, že dveře, které znáš, po létech starým klíčem jen těžko otvíráš, jen těžko otvíráš.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední program. Za chvilku další muzika, další písničky. S láskou má svět naději bude zpívat Petra Janů, potom Valdemar Matuška nebo Eláni. Ano, hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Jestli potřebujete nějaký velmi stručný technický návod, tak do telefonu si nejprve stáhněte žlutou rádiovou aplikaci a do televize nás dostanete ťuknutím na automatické ladění. Tak s chutí do toho Honza Benešovský u mikrofonu a přeju krásné dopoledne. Český impuls.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Hledě modře je život nadepsaný sešit.

se těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací.

život není jináčí. V bledě modře je život nadepsaný sešit.

0: těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list se obrací.
1: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku Jiří Helekal, Vlaďka Prachařová nebo Jiří Korn. No a zítra touto dobou otevřeme hudební kalendář. Věnovat se budeme písničce Žádlivý kakadu. Žádlivý kakadu totiž trochu nadsázky vybral Viktoru Sodomovi Nový dům. Víc k tomu uslyšíte zítra v tomto čase, tedy v 11:30. V hudebním kalendáři, který už připravuje kolega Zdeněk Sekanina.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Český impuls, dopolední vysílání. Pojďme do krabičky, do naší hudební klenotnice, odkud si vyndáme slavný hit Hodina H. Marie Rotrová bude zpívat, Lucie Vondráčková, čili zpěvačka z úplně jiné generace, připojí pár slov ve svém komentáři, bude to zajímavé. No a v poledne si poslechněte hlavní zpravodajskou relaci, kterou zase napěchujeme novinkami, informacemi z domova, ze světa i ze sportu. Český impuls.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Je jasná věc, že paní Marie Rotrová přenádherně zpívá, ale můžu vám říct, že všichni, kteří mají takový ten úplně čistý soprán, jí závidí takový ten krásný chraplák, který má ve výškách. Takže Hodina H, Marie Rotrová.

rychle hraje český jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: s kuřicí, ale hlavně.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
2: Hezký den. Na severozápadě Čech se dnes objeví silné bouřky. Jak uvedli meteorologové, dají se čekat vítr a přívalové lijáky a s tím zatopení podchodů nebo sklepů a rozvodnění malých toků. Silné bouře by se mohly objevit odpoledne, večer a v první polovině noci, hlavně v Karlovarském, Plzeňském, Libereckém a Ústeckém kraji. Během přívalových srážek při bouřkách by mohlo napršet kolem 30 mm, při opakovaných bouřích i víc. Vývoj a postup bouřek se dá sledovat na webových stránkách meteorologů. Ti také upozorňují, že ve východní polovině Česka bude dál sucho a riziko požáru tam nově platí do odvolání. V Praze včera večer zaspívala a zahrála legenda. V O2 aréně vystoupil britský hudebník Eric Clapton. Podle reportéra Tomáše Kabáta koncert trval zhruba hodinu a půl.
3: Eric Clapton ukázal neskutečnou vitalitu. Ve svých 81 letech dokázal na pódiu energicky kývat do rytmu, občas i trochu tančit a mrštné byly jeho prsty tančící po kytaře. Nepotřeboval žádné velké světelné efekty ani pyrotechniku. Všechno utáhl svým hlasem a svou hudbou. V rámci jeho show zazněla improvizace i některé jeho největší hity. Nezazněly ale všechny, což některé zklamalo. Z pražské O2 arény Tomáš Kabát, Radio Impuls.
2: Krajská nemocnice Příbram přišla o ředitele. Její představenstvo ho dnes na mimořádném zasedání odvolalo. Je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek. Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá po zásahu v nemocnici z minulého úterý 6 lidí a 3 právnické osoby. Hodnota ovlivněných zakázek je podle úřadu veřejného evropského žalobce 280 milionů korun. Barbora Krejčíková se dnes v Římě vrací na kurty. Po téměř 3měsíční pauze zaviněné zraněním. Dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře je aktuálně ve světovém žebříčku na 53. místě. Na Antuce v Římě absolvuje teprve 4. letošní akci WTA Tour. Naposledy hrála v únoru v Dubaji, kde před druhým kolem odstoupila. Zítra čekáme ráno a dopoledne slunečno, odpoledne a večer opět přehánky nebo bouřky s teplotami kolem 24 stupňů, na západě Čech bude kolem 20. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Dobré odpoledne, krátce po 12. hodině skončily zprávy. Jdeme zase na písničky. 2 roky prázdnin, Iveta Bartošová s vámi a Honza Benešovský.

0: pokaží.
1: Posloucháte Český impuls, za chvilku si pozveme k mikrofonu Alexandra Hemalu, který má spoustu práce s tím, aby svědomitě připravil televizní chvilku. A Michal Kocáb, Karel Kahovec nebo Miroslav Žbirka budou zpívat ještě předtím. Český impuls je tady jako vaše rádio pro radost ze života, tak snad to platí.
2: Hudební kalendář Českého impulsu.
3: V 70. a 80. letech minulého století vládl dětským diskotékám tenhle hit podání Viktora Sodomy.
4: Už to já mám milá, nebo on, vadí mi teta čísela.
3: Proč Viktor Sodoma nechtěl zpočátku tenhle kousek hrát ani zpívat? Kdo ho dost svérázným způsobem, nutno říci, přemluvil? A jakou roli měla tahle písnička při hledání nového bydlení třeba s Miloslavem Šimkem? Na všechno odpovíme ve středu o 11:30, kdy odstartuje další hudební kalendář.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

své kůži. Řekl bych, snad to schází a snad to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Odpoledne po 16. hodině si projdeme chorobopis Felixe Holzmanna. Bude to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Teď je tady Saša s pozvánkou k televizním pořadům a já tady mám zase pozvánky hudební. Perníková chaloupka, za chvilku písnička Františka Ringo Čecha a Petr Rezek bude zpívat, když je klukům 15 let. Český impuls.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Zločin si místo svého ohavného činu buď vybírá velmi pečlivě, anebo docela náhodně. Své o tom ví třeba i příslušníci policie Modrava a nebo též inspektora Candice Renoirová. Ta vyšetřuje vraždu, která se stala v luxusní vile na jihu Francie. Majitel soukromého fitka byl nalezen mrtev a zdá se, že byl z tohoto světa zprovozen svou vlastní zbraní. A na první pohled je jasné, že v tomto přepichovém prostředí řádil bezohledný vrah. Více už v epizodě nazvané Za vším hledej ženu ve 20.10 na ČT1. V policii Modrava se ale její příslušníci pohybují v šumavských Hvozdech, kde tentokrát vyšetřují vraždu dostihového koně, kterého zřejmě někdo otrávil. A v okolí je hned několik těch, kteří by se mohli jeho majiteli mstít. Sousedské neschody, problémy s lesáky, kteří mu ničí pozemek, tak to je jen malý výčet těch, kteří se ocitnou v hledáčku policie Modrava. Epizoda má název Franč a začíná na nově ve 2020. A u domácích mordů můžeme zůstat i v četnických humoreskách, kde je obětí zástupce z říše zvířat. Je jím poštovní holub, nalezený mrtvý u Vídně a je možné, že nesl nějaký důležitý vzkaz. Čestrodu, to je 18. pokračování četnických humoresek v 21.35 na ČT1. Hezký večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let. Kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, snali jenom smích.

pásek, když je klukům 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít. A s těmi,

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde jeho láska bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo včera.

0: Posloucháte Český impuls, na zítřek chystáme hudební kalendář, který bude o písničce Žárlivý kakadů. Náš expert na českou muziku Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tenhle slavný hit vznikal, tak si to poslechněte, ještě jednou připomínám, zítra v 11:30. No a teď si dáme Žárlivého kakadu také do hudební dvojice, kterou zastřešujeme zpívajícím ročníkem 1945. Tady Viktor Sodoma a hned potom Pavel Novák v hitu Povídej.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezký den. Východní Moravu dusí nebývalé sucho. V obavách o příští úrodu teď podle Jana Čady žijí zemědělci. Hezký den.
2: Zdravím ze Zlína. To sucho je hodně a hodně znát na miniaturním průtoku řeky Dřevnice. V tomto ročním období je sucho jako někdy ve vyprahlém létě. Pohled na pole je také velmi neobvyklý. Zemědělci sejí soju a kukuřici a jak mi prozradili, je to jakoby do popela. Voda a vlhkost nikde. Sucho v lesích je také enormní a prognóza dešťů jenom velmi, velmi nejistá. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínsko.
1: Centrem Prahy se ráno proběhli prezidenti Petr Pavel a Alexander Stubb si tak zpestřili návštěvu. Teď už finský prezident jedná s premiérem Andrejem Babišem na úřadu vlády. Podle Strakovy akademie by měli mluvit o spolupráci v obranném průmyslu a projektech chytrých měst. Stubb je v Česku na dvoudenní návštěvě. Zahájil ji včera jednáním se svým českým protějškem Pavlem na Hradě. Pak se Stubb mimo jiné potkal i s předsedou sněmovny Tomiem Kamurou. Přerovská kriminálka vyšetřuje strojvedoucího. Ten včera řídil osobní vlak s téměř 3 promile alkoholu. Strojvedoucí jel na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Na jeho nestandardní chování upozornili policii svědci. Neotvíral totiž dveře cestujícím a vlak pomalu rozjížděl. V době jízdy bylo ve vlaku podle policie na 40 cestujících. Nikomu se nic nestalo. Muž středního věku je podezřelý z obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí mu zákaz činnosti, případně až 5leté vězení. Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka vyhlíží mistrovství světa. Příští týden by se měl připojit k národnímu týmu. Šampionát startuje 15. května ve Švýcarsku.
3: Já věřím, že čím víc těch těžkých zápasů a těch momentů, které jsou prostě náročný, tak mě někam posouvají prostě jak ty psychické náročnosti, tak i v ty fyzické. A když ta sezona byla náročná, teďka play-off byl náročný, tak prostě už je šance hrát za národňák, tak tam prostě chci být.
1: 40letý Červenka před pár dny oslavil s Pardubicemi extraligový titul. Včera zvítězil v anketě hokejista sezóny. I zítřejší ráno a dopoledne budou převážně slunečné, odpoledne oblačné s přehaňkami nebo s bouřkami a s teplotami od 18 do 26 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Dobré odpoledne, krátce po 13. hodině přichází Lenka Filipová v písničce Ať žije show. A tady je Honza Benešovský. Jsme rádi, že posloucháte právě Český impuls.
5: Život je šatna v kabaretu,

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levy, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká.

Opravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil.

přesunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu valím kity, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Draci jsou u nás oblíbenou podzimní zábavou, ale věděli jste, že drak mohl sloužit i jako zbraň? Jak to všechno fungovalo? Prozradí cestovatel Jirka Kolbaba za chvíli v rámci thajského povídání. No a ještě předtím česká muzika, tak jako vždycky. Hana Zagorová, Vlastimil Harapes, Jiří Štědroň nebo Marie Rotrová na Českém impulzu.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: V 70. a 80. letech minulého století vládl dětským diskotékám tenhle hit podání Viktora Sodomy.
3: Už to já mám milá, nebo on, vadí mi ten tačí celá.
2: Proč Viktor Sodoma nechtěl zpočátku tenhle kousek hrát ani zpívat? Kdo ho dost svérázným způsobem, nutno říci, přemluvil? A jakou roli měla tahle písnička při hledání nového bydlení třeba s Miloslavem Šimkem? Na všechno odpovíme ve středu o 11:30, kdy odstartuje další hudební kalendář.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.

0: české písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls. Za chvilku Václav Neckář, Laďka Prachařová nebo Petra Janů. Prostě české písničky 60. až 80. let. No a teď se hlásí cestovatel Jirka Kolbaba, který nám představí oblíbenou thajskou kratochvíli, a to pouštění draka.
0: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
1: Jirko, je pouštění draků v Thajsku opravdu tak rozšířeným způsobem zábavy?
2: Je to skutečně velká tradice. Já jsem měl štěstí, že jsem se zúčastnil dvou takových festivalů draků. Pouštění barevných draků, to je dlouholetá tradice, která měla kdysi docela vážnější důvod. Ještě v sukotajském období zatrvání takzvaného prvního thajského království, bylo to někdy ve 13. 14. století, se draci, představ si, používali jako válečné stroje. Oni totiž nesli střelný prach a dlouhou zápalnou šňůru. Pak se ještě pořádali další různé formy drakiát.
1: A při jakých příležitostech se v Thajsku draci pouštějí dnes?
2: Třeba při brahmánských rituálech, draci, kterým se říkalo ngao, tak ti dokonce měli takový zvuk, měli tetivu, a ta byla rozechvívána větrem a zaháněla zlé duchy. Dnes tak odhání třeba ptáky z polí, představ si, a dokonce existovali draci se zvonečky a také lampiony, ty byly používány většinou při královských obřadech.
1: V pouštění draků Thajci také často soutěží. Jaké jsou ty hlavní soutěžní disciplíny?
2: No to jsou třeba soutěže krásy, které jsou velmi populární, nebo soutěže v manévrování. Třeba ta soutěž v manévrování uchvatná, to jsou dvě družstva. Jedno družstvo má dvoumetrového mužského draka, kterému se říká chula, a ten je ve tvaru hvězdy. A druhé družstvo, tak to má třeba menšího, docela ovladatelnějšího dráčka, takzvanou dračici, té se říká pak pao a je ve tvaru kosočtverce. A představ si, že oni se snaží polapit jeden toho druhého a přetáhnout je na své území, zadělící čáru. A přitom pochopitelně jsou všude fanoušci a je to velká slavnost, které třeba přihlíží dokonce královská rodina. Takže se to děje na velkých rozlehlých prostranstvích uprostřed Bangkoku za přítomnosti celé té barevné suity královské rodiny. Jsou to velké svátky.
1: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, Miki Bolek a Dlouhý boj. Pojďme se posunout dál v našem programovém schématu, a to k hudební dvojici. K hudební dvojici, do které nasazujeme krystalky, písničku Tenhle kluk, a potom bude zpívat Jaromír Majer, Píšu vám. Tak co myslíte, co tady je o ním společným hudebním jmenovatelem? No je to rok v tomto případě, rok vzniku obou písní, a sice 1966. Tak příjemný poslech, dobré odpoledne, a ve 14 hodin, tedy ve 2 odpoledne, si poslechněte hlavní zprávy.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hudební dvojice
5: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
3: Hezký den. Od západu dorazí bouřky. Podle předpovědi se u nás zdrží do čtvrtka. Na bouřky upozorňuje jak Český hydrometeorologický ústav, tak Evropská bouřková organizace ESTOFEX. Bouřky s přívalovými liáky a silným větrem dnes musí čekat na západě a severozápadě Čech. Jak ale meteorologové dodávají, ve východní polovině země bude dál sucho, teplo a větrno. Upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů tam tak platí nově do odvolání. Požár v Českém Švýcarsku je na ústupu. Hasiči by dnes chtěli zmenšit hořící plochu z 20 hektarů na 5. Původně hořelo na 100 hektarů. Podle šéfa hasičů budou v boji s ohněm dál pomáhat vrtulníky. Počet hasičů se po včerejší lokalizaci, která znamená, že se požár dál nešíří, snížil o třetinu. Nepřístupné jsou některé turistické trasy a cyklotrasy. Na území Národního parku platí nejvyšší stupeň požárního rizika. Pro návštěvníky to znamená, že smějí chodit jen po značených stezkách a nesmějí tam zůstávat v noci. Odpočívadla u českých dálnic procházejí jarním úklidem. Nepořádek tam nechávají výletníci i profesionální řidiči. S uklízecí četou vyrazil do terénu reportér Tomáš Kabát.
4: Pěkné odpoledne z 53. kilometru dálnice D1. Právě tady je kromě fast foodu a benzínové pumpy taky velké parkoviště pro osobní auta i kamiony. Profesionální řidiči tady čerpají povinné přestávky a během nich tady třeba i vaří. Ale bohužel, přestože jsou na těchto odpočívkách popelnice a kontejnery, odpadky se velmi často válí okolo a nejde jen o obaly potravin. Běžně se objevuje třeba stavební suť, použitý nábytek nebo vysloužilé monitory nebo počítače. A občas jsou to i kuriozity. Přímo na tomto místě našli třeba krabici plnou mrtvých exotických hadů nebo latrínu. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
3: Hokejisty Kladna posílil Michal Kempný. Mistr světa a vítěz Stanleyova poháru hrál naposledy za švédský tým Brynäs. Rytíři oznámili příchod 35-letého hráče na klubovém webu s tím, že podepsal smlouvu na jednu sezónu. I zítra bude ráno a dopoledne převážně slunečno, odpoledne oblačno s přeháňkami nebo bouřkami a s teplotami od 18 do 26. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Krásné odpoledne po 14. hodině přeje Honza Benešovský a teď už vítáme Ivetu Bartošovou na Českém impulzu.

0: Posloucháte Český impuls, za chvilku se projedeme na kole po Krkonoších, kudy oběd stezky pro pěší, to si řekneme s Hankou Kracíkovou a turistou s povoláním Mirkem Tausigem v Máme Česko rádi. No a ještě předtím písničky Zahrada ticha od Projektilu, nebo Petr Štěpánek bude zpívat Nesmě. Loďko, Český impuls.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Krásné odpoledne, posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života, za chvilku další muzika, Vítězslav Vávra bude zpívat nebo Marie Rotrová. Když řekneme Krkonoše, tak si každý hned představí lyže, ale proč si nepředstavit taky bicykl?
1: Máme Česko rádi.
2: Krkonoše jsou rájem pěších turistů, ale i kolo se sem hodí. Ze známého zimního střediska Špindlerův mlýn se rozbíhají cyklostezky všemi směry. Máme víc než 10 možností, kam se vydat. Já dnes poprosím aspoň o jeden tip Mirka Tausiga z Klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Dobrý den. Doporučím výlet na kole, ale i pro pěší.
2: Tak to se s doporučením přidávám. Pěšky bych šla proti proudu Labe dál za spodní stanicí lanovky Medvědín a pak vzhůru krásným údolím postupně po modré na Labskou louku. Cestou jsou vidět vodopády, hlavně vysoké Pančavské. Na kole by to tam ale nešlo.
3: Ale jde to právě horem. Nechám se vyvést nahoru lanovkou na Medvědín a pak se jde nebo jede po červené kolem Mohyly Hanče a Vrbaty až Kladské boudě. Je to taky jedna z mála horských tras, kterou se mohou vydat i vozíčkáři. Jen poslední kousek k prameni Labe už není asfaltový.
2: Tak díky za tip a já nakonec aspoň připomenu Labe. Od pramene v Krkonoších urazí cestu k německým hranicím zhruba 370 km, k severnímu moři pak dalších 700. U pramene pak můžeme vidět erby větších měst, kterými Labe protéká. A třeba se tam sejdeme. Hana Kracíková a Mirek Tausik, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Suzán, skvělá písnička Václava Neckáře v odpoledním programu Českého impulzu. Jdeme po další muzice, tentokrát ovšem do impulzovic krabičky, Radost až do rána. Hitovka Jiřího Korna, kterou nám bude komentovat jeho velká souputnice v českém a československém showbiznisu, Helena Vondráčková. Tak jsem na to zvědav. Honza Benešovský u mikrofonu a ve 3 hodiny zase hlavní zprávy se vším podstatným, co se děje doma, ve světě a ve sportu.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Helena Vondráčková uvádí písničky z impulzovic krabičky.
4: Radost až do rána, to je nejenom název písničky, ale i můj pocit, když se potkávám s tím, kdo ji zpívá. To proto, že s Jirkou Kornem jsme kamarádi na život a na smrt, i když se v pracovním vztahu chvíli vídáme, pak zase třeba dlouho ne. S Jirkou jsme chodili v 70. letech na hodiny stepu k Franku Tovenovi a mockrát jsme toho využili. Vystupovali jsme často v zahraničí, v Německu, v Polsku, ale i také v muzikálech. Velmi ráda vzpomínám hlavně na Bídníky, Les Misérables, v těch se nám dařilo. Radost až do rána je z konce 70. let a i po letech z ní cítím šťávu, kterou té písničce dal.

0: mě od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
3: Hezký den. Od západu dorazí bouřky. Podle předpovědi se u nás zdrží do čtvrtka. Na bouřky upozorňuje jak Český hydrometeorologický ústav, tak Evropská bouřková organizace ESTOFEX. Bouřky s přívalovými liáky a silným větrem dnes musí čekat na západě a severozápadě Čech. Jak ale meteorologové dodávají, ve východní polovině země bude dál sucho, teplo a větrno. Upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů tam tak platí nově do odvolání. Požár v Českém Švýcarsku je na ústupu. Hasiči by dnes chtěli zmenšit hořící plochu z 20 hektarů na 5. Původně hořelo na stovce hektarů. Podle šéfa hasičů budou v boji s ohněm dál pomáhat vrtulníky. Počet hasičů se po včerejší lokalizaci, která znamená, že se požár dál nešíří, snížil o třetinu. Nepřístupné jsou některé turistické trasy a cyklotrasy. Na území Národního parku platí nejvyšší stupeň požárního rizika. Pro návštěvníky to znamená, že smějí chodit jen po značených stezkách a nesmějí tam zůstávat v noci. Odpočívadla u českých dálnic procházejí jarním úklidem. Nepořádek tam nechávají výletníci i profesionální řidiči. S uklízecí četou vyrazil do terénu reportér Tomáš Kabát.
4: Pěkné odpoledne z 53. kilometru dálnice D1. Právě tady je kromě fast foodu a benzínové pumpy taky velké parkoviště pro osobní auta i kamiony. Profesionální řidiči tady čerpají povinné přestávky a během nich tady třeba i vaří. Ale bohužel, přestože jsou na těchto odpočívkách popelnice a kontejnery, odpadky se velmi často válí okolo a nejde jen o obaly potravin. Běžně se objevuje třeba stavební suť, použitý nábytek nebo vysloužilé monitory nebo počítače. A občas jsou to i kuriozity. Přímo na tomto místě našli třeba krabici plnou mrtvých exotických hadů nebo latrínu. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
3: Hokejisty Kladna posílil Michal Kempný. Mistr světa a vítěz Stanleyova poháru hrál naposledy za švédský tým Brynäs. Rytíři oznámili příchod 35-letého hráče na klubovém webu s tím, že podepsal smlouvu na jednu sezónu. I zítra bude ráno a dopoledne převážně slunečno, odpoledne oblačno s přeháňkami nebo bouřkami a s teplotami od 18 do 26. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Dobré odpoledne, krátce po 15. hodině západočeská kapela Turbo se hlásí s písničkou Hráč. A s vámi je Honza Benešovský.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

0: Šel jsem světem
1: podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Odpolední vysílání Českého impulzu Rudolf Rušínský a Šel jsem světem. Když vy takhle chodíte a brouzdáte po internetu, tak se zastavte taky na Facebooku Českého impulzu. Může se vám to docela vyplatit, protože tam bývají soutěže o zajímavé ceny. Taky témata tam nasazujeme nejrůznější. Můžete glosovat, komentovat, lajkovat a taky si nabrat nové přátelé. Tak ještě adresa, ať to máme kompletní, www.facebook.com/Český impuls. A před námi je další muzika. Lucie Bílá bude zpívat, Marta Kubišová nebo Pavel Rod na Českém impulzu.
1: Stavebniny Deck přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku se potkáme s Karlem Zichem, Valerií Čižmárovou nebo Karlem Gotem. A večer to nás čeká setkání s country muzikou. Písničky k táboráku, večer co večer mezi 19. a 20. Tak vás zveme i dnes, pojďme se společně sejít u našeho pomyslného rádiového ohně na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za chvilku už přijde vysílat Alexander Hemala. Projdeme si společně chorobopis Felixe Holzmana, to bude ve čtvrt na pět, takže za půl hodinky. No a teď nám budou zpívat dámy zrozené pod Špilberkem, tedy v Brně. Jitka Zelenková, písnička Mít svůj kout a potom Eva Pilarová, Láska je láska. Mimochodem, té nahrávce Mít svůj kout je dnes 45 let, takže hudební půlkulatiny. Honza Benešovský mává od mikrofonu, mějte se krásně a zase zítra po 11. naslyšenou.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
4: Hudební dvojice
5: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
2: Hezký den. Na severozápadě Čech se dnes objeví silné bouřky. Jak uvedli meteorologové, dají se čekat vítr a přívalové lijáky a s tím zatopení podchodů nebo sklepů a rozvodnění malých toků. Silné bouře by se mohly objevit odpoledne, večer a v první polovině noci, hlavně v Karlovarském, Plzeňském, Libereckém a Ústeckém kraji. Během přívalových srážek při bouřkách by mohlo napršet kolem 30 mm, při opakovaných bouřích i víc. Vývoj a postup bouřek se dá sledovat na webových stránkách meteorologů. Ti také upozorňují, že ve východní polovině Česka bude dál sucho a riziko požáru tam nově platí do odvolání. Krajská nemocnice Příbram přišla o ředitele. Její představenstvo ho dnes na mimořádném zasedání odvolalo. Je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek. Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá po zásahu v nemocnici z minulého úterý 6 lidí a 3 právnické osoby. Hodnota ovlivněných zakázek je podle úřadu veřejného evropského žalobce 280 milionů korun. Šumava hlásí zvýšený výskyt zmíjí. Na Modravě už had uštkl turistu. Obec proto podle Kláry Fajstové vybízí k opatrnosti při pobytu v přírodě.
3: Hezké odpoledne, počasí láká do přírody a v okolí Modravy se množí případy, kdy turisté pozorují chráněné zmije obecné. Had už u cyklostezky kousl do prstu na noze mladého muže. Záchranná služba ho odvezla do nemocnice. Obec vyzývá na sociálních sítích k opatrnosti. Při uštknutí je vhodné končetinu znehybnit. Vstřebávání jedu pomůže zpomalit chladný obklad. Změrní také otok. Kdo má, může použít dezinfekci. Ránu nerozřezávejte, nevyplachujte ani nevysávejte. Klára Fajstová, Rádio Impuls Šumava.
2: Barbora Krejčíková se dnes v Římě vrací na kurty. Po téměř 3měsíční pauze zaviněné zraněním. Dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře je aktuálně ve světovém žebříčku na 53. místě. Na Antuce v Římě absolvuje teprve 4. letošní akci WTA Tour. Naposledy hrála v únoru v Dubaji, kde před druhým kolem odstoupila. I zítra ráno a dopoledne bude slunečno, odpoledne oblačno s přeháňkami nebo s bouřkami, většinou naměříme teploty kolem 24, na západě Čech bude kolem 20 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: Přeji hezké úterní odpoledne. Dnes máme 5. května a roku 1945 v tento den propuklo v našem hlavním městě povstání jako vyvrcholení série akcí českého obyvatelstva proti německým okupantům. Vzdejme tedy alespoň na dálku hold těm statečným, kteří položili své životy, abychom my mohli žít. Mnohé pomníčky po celé Praze jsou důkazem jejich statečnosti. Také díky jim se dnes můžeme bavit v našem zábavném pořadu Smějeme se třeba s takovými skvělými komiky, jako je Felix Holzmann anebo Miloslav Šimek. Teď už je tu ale Přízrak 7B, čili písnička skupiny Karamel. Na začátek našeho dnešního vydání přeji hezké odpoledne a pojďme na to.

nás, co nás nevtíčího klíma. Někdo má platky rád, já radši sklenici vína.

0: Ano, to byla ikonická písnička Karla Kryla, Bratříčku, zavírej vrátka. Ale my už se zase posuneme o kousíček dál, posuneme se k humoru, který nabízí pánové Felix Holzmann a František Budín. Jak se zdá, oni snadno nacházejí téma hovoru, zvláště když oba jsou prolezlí chorobami. A nebo jsou to jen hypochondři? Možná i to se dozvíme.
1: Jak se vede?
2: Ale no tak, děkuji, děkuji. A vám?
1: No tak mě celkem taky děkuju, no.
2: To by tak chtělo někam k moři.
1: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
2: A jo? Já tam asi letos pojedu.
1: Jo? A kam jedete?
2: Ale tam co loni.
1: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
2: V Jugoslávii.
1: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou být.
2: A,
1: no
2: a vy už jste tam jednou byl?
1: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou být, víte?
2: Jo, tak. Jel jste tam jako namířeno.
1: A? Co?
2: Jel jste tam namířeno, ne?
1: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
2: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
1: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
2: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
1: No tak hlavně nemoce, víte?
2: No, to já vím, ale jaký?
1: No tak já toho mám víc, víte, no.
2: Jo.
1: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne a puls mě vynechává a mě samotnýmu taky není nějak dobře.
2: Zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
1: No to taky to už dlouho.
2: Jo. A léčíte si to nějak?
1: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
2: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
1: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
2: Jinak vypadáte dobře.
1: Jo?
2: Jo, dobře vypadáte.
1: Tak já se tady zrovna nevidím.
2: Ale jo. To víte, to se bohužel o mně říct nedá.
1: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej, jo.
2: To víte, to dělají ty nemoce.
1: No jo, taky jo.
2: No jo.
1: A co je vám vlastně?
2: Ale já vám ani správně nevím.
1: Jo.
2: Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
1: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
2: Jak pověsit? Myslíte za krk?
1: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
2: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
1: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
2: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
1: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
2: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
1: No to buďte rád, prosím vás.
2: No jo, to je pravda.
1: Až přijde tou hlavou byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, že jo?
2: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
1: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
2: No jo, už dlouho.
1: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
2: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
1: Jo,
2: no.
1: Píchá, jo.
2: No jo. Buďte rád, že to nemáte.
1: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
2: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
1: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
2: Nemocný dítě? A jak je starý?
1: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
2: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
1: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
2: A na co stůně?
1: Ale mám takový horečky a tak, víte.
2: Jo, tak fantazíruje.
1: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
2: A já myslím jako, jestli je blouzní z horečky, víte?
1: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
2: Jo, no. A jakou má teplotu?
1: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
2: No tak to nic není. Ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
1: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
2: to
1: že?
2: To bych teda řekl.
1: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
2: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
1: Ale studiu dálkově medicínu.
2: Medicínu, no. Já taky, tak jsme tak, kolegové.
1: Taky jo.
2: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
1: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
2: No jo, no, to je pravda. Naschledanou.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: V 70. a 80. letech minulého století vládl dětským diskotékám tenhle hit podání Viktora Sodomy.
5: Už to já mám milá, nebo on, vadí mi ta čísela.
4: Proč Viktor Sodoma nechtěl zpočátku tenhle kousek hrát ani zpívat? Kdo ho dost svérázným způsobem, nutno říci, přemluvil? A jakou roli měla tahle písnička při hledání nového bydlení třeba s Miloslavem Šimkem? Na všechno odpovíme ve středu o 11:30, kdy odstartuje další hudební kalendář.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
7: No jaké bys chtěla?
6: No přece ty z Baumaxu.
7: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
6: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
10: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, rádi nabízíme ty nejznámější písničky 60., 70. a 80. let a určitě k ním patřila píseň Karla Černocha Dej mi svou ruku prázdnou a nebo Aleluja Magdaléna Marty Kubišové.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za maličkou chvíli, přátelé, budeme svědky důležitého okamžiku v životě lidském. V tomto případě tedy v životě Miloslava Šimka, který si šel kupovat své první šaty do společnosti. A zdá se, že když konfekce postavě zrovna nepřeje, tak je třeba jí nějakým chytrým způsobem vypomoci.
1: Všichni známe to tajemné období mezi 13. a 17. rokem, kdy na tváři chlapce objeví se první bous, noha se pronikavě zvětší a v oku se usadí výraz mužnosti. Tehdy je výchova nejobtížnější. Hoši jsou vzpurní, nedbají slov otce, v ústech se jim objevují hrubá slova, žvíkačky a cigárka. Dívky pak na koupalištích použijí i horního dílu plavek a v kabelce nosí fotografie Valdemara Matušky a Tamary Presové. V té době dostávají hoši od rodičů první večerní oblek, kterým otvírá cestu do společnosti. I mě v 18 letech co si šeptalo, že už nejsem dítě. Když jsem proháněl tříkolku naší ulicí, stály dívky na nároží a vzdychaly touhou. Já jsem si však nevšiml ani jediné. Snad proto jsem si vysloužil přes dívky kamenné srdce, nedobytný toník, hrdopíšek a idiot. Rozhodl jsem se tedy, že jim ukážu, jaký světák se ve mně vlastně skrývá. Odložil jsem navždy krátké kalhoty s jednou šlí a nápisem nazdar, punčocháče i pletený kříž na vlasy. Oblékneš se jako gentleman, Toníčku, řekla maminka, vzala 200 korun a šli jsme nakupovat. Prošli jsme dům módy, kde bylo mnoho hezkých oděvů, ale maminka usoudila, že ceny příliš připomínají drahotu. Také v domě oděvů se jí nelíbilo. Když však viděla, že nabírám do pláče, řekla, neplač, Tondo, vím o jedné hezké uličce, kde se velkoměstsky ošatíš a i na zimníček vybide. Tam už jsme se přiblížili v cenách minulosti a kvalitou látek budoucnosti. V ulici, označené plechovou tabulkou s nápisem Kotce, se maminka zřejmě vyznala. Pohybovala se rychle od krámku ke krámku, nazývala prodavače křestními jmény a výsledek se dostavil. Na konci uličky jsem stál jako úplně jiný člověk. Štruksové kalhoty mi sice v pase nepřiléhaly, ale poctivý konopný provaz je dokonale přidržel na svém místě. Číšnické sako nonšalantního střihu místě padne také jako ulité, jen co si pod ně vezmu 6 svetrů a otýpku slámy. Bodky byly jedna báseň. Dvojitá podrážka nepropustí vodu ani z jara. Vespod dřevo, navrch azbest. I prvou kravatu jsem dostal ten den. Vděčně jsem vzpomenul na vojáčka, který nosil přede mnou a za celé 2 roky služby na ní udělal jenom 3 fleky. Zimníček jsem si nesl přes ruku. Bude třeba tento kus tramvajácké uniformy zbavit naftalinu a asi o metr zkrátit, aby dosahoval ve světě oblíbené délky na paty. Snad největší elegance a vážnosti mi však dodával zelený plstěný klobouk se širokou střechou, kterou zdobila mohutná štětka z kančích bodlin a 2 borové šištice, které se bohužel jemně drolily a co chvíli jsem lovil zrnko z oka. Maminka byla ráda, že jsme tak levně pořídili a že pozornost chodců je upoutána beze zbytku na mne. Dokonce i skupina východních turistů začala obdivovat módní střih a svěží linii mých šatů. Pak mě maminka zavedla k fotografovi. Máš první šatky, synku, a ti zůstane vzpomínka na chvíli šťastné to koupě. Mistr fotograf nám zprvu nerozuměl. Maškary a svatby nefotografuji, houkl zpoza dveří. Co je nám do toho, řekla matka. Chlapec potřebuje upomínkovou pohlednici. Má nové šaty, je na čase, houkl znovu na vedle fotograf. Tak ať se v kabince převlékne. Jaké pak převlékání, urazila se matka, má tu novinku na sobě. Mistr zbledl a začal sípat. Nejsem tu nikomu pro legraci. Platím řádně daně a mé snímky jsou věrné. Odveďte to hastroše, kam patří, a netruste mi, prosím, po schodisku slámu. Po těchto nepochopitelných urážkách přibouchl dveře a ještě před domem jsme slyšeli jeho lání. V naší ulici jsem však svou moderností způsobil skutečné pozdvižení. Pozvánky do společnosti se jen hrnuly a všude mé šaty vzbudily zaslouženou pozornost. Dívky po mně dnes jistě touží daleko více než dříve, ale já ani teď žádné nepodlehnu. Jednoho jsem však svým novým oděvem přeci jen docílil. Nejsem už kamenné srdce ani hrdopíšek. Přezdívá se mi švihák, manekín, seladon a idiot.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejda.

žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Vodní nádrže mají vody dost, uklidňuje ministerstvo zemědělství. Jsou většinou plné ze 70 až 100%. Podle úřadu je to dostatečné množství pro využití v případě extrémního sucha. Současné sucho už pociťují zemědělci i lesníci. Citelně se zvyšuje riziko šíření požárů. Lesy hoří na řadě míst v zemi, požár v Národním parku České Švýcarsko krotí stovky hasičů už čtvrtým dnem. Na sucho reagují i správci městské zeleně. Třeba v Brně zavlažují keře i trávníky už od února. A třeba třeboňským rybníkům chybí kvůli suchu proti běžnému stavu přes 20% vody. Východní Moravu dusí nebývalé sucho. V obavách o příští úrodu teď podle Jana Čady žijí zemědělci. Hezký den.
2: Zdravím ze Zlína. To sucho je hodně a hodně znát na miniaturním průtoku řeky Dřevnice. V tomto ročním období je sucho jako někdy ve vyprahlém létě. Pohled na pole je také velmi neobvyklý. Zemědělci sejí soju a kukuřici a jak mi prozradili, je to jakoby do popela. Voda a vlhkost nikde. Sucho v lesích je také enormní a prognóza dešťů jenom velmi, velmi nejistá. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínsko.
1: Přerovská kriminálka vyšetřuje strojvedoucího. Ten včera řídil osobní vlak s téměř 3 promile alkoholu. Strojvedoucí jel na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Na jeho nestandardní chování upozornili policii svědci. Neotvíral totiž dveře cestujícím a vlak pomalu rozjížděl. V době jízdy bylo ve vlaku podle policie na 40 cestujících. Nikomu se nic nestalo. Muž středního věku je podezřelý z obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí mu zákaz činnosti, případně až 5leté vězení. Ražba metra v Praze odhalila fosílii. Sběratel z kamenělin na budoucí lince D objevil fosílii dosud neznámého členovce z období Prvohor, který žil před 448 lety, tedy v období před nástupem doby ledové. Sběratel z kamenělinu našel na haldě kamení vytěženého při ražbě metra. Na první pohled připomínala křížence pavouka a trilobita. Ukázalo se, že jde o dosud neznámý druh členovce. Nejbližšího příbuzného objevili v jižní Africe. Podle odborníků jde o unikátní nález. Fosílie teď bude k vidění ve stálé expozici Pražského národního muzea. I zítřejší ráno a dopoledne budou převážně slunečné, odpoledne oblačné s přehaňkami nebo s bouřkami a s teplotami od 18 do 26 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Druhou hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se začneme, přátelé, téměř romanticky, protože píseň Padá hvězda má krásný text Jana Krůty, který napsal Daliboru Jandovi. No a Milenci v Texaskách, tak to už je jedna z nejhezčích písniček, která zazněla v muzikálu Starci na chmelu a zpívali ji Josef Zíma spolu s Karlem Štědrým.

0: Tady je Český impuls a ladit nás můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Když vám prozradím, že za šťastným vztahem muže a ženy může stát i makrela, tak si myslím, budete, přátelé, ťukat na čelo. Já bych to dělal asi také tak, ale vím, že paní Halina Pavlovská, ta dovede proklouznout z každé situace a tou může v tomto případě být i nevěra. Tak tedy tady je doporučení paní Haliny. Co udělat, když vás tato smutná skutečnost potká?
1: Kupte si 25 makrel. Jedna moje kamarádka žije ve Filadelfii. Její přítelkyně se už měla vdávat, když zjistila, že její milý má ještě jednu přítelkyni a že tu si chce vzít ještě dřív než ji. Přítel kamarádku požádal, aby se odstěhovala z jeho bytu. Udělala to. Ale než to udělala, tak koupila 25 syrových makrel a nacpala je do konzoly na záclony. Pak každý den z bytu kamarádky o dva domy dál pozorovala dalekohledem, jak si k jejímu bývalému nová milenka stěhuje své věci. Za týden dalekohledem viděla, jak se dvojice hádá. Pak viděla, jak si milenka ustýlá v jiném pokoji. Pak viděla, jak její bývalý nechává všechny pokoje nově tapetovat. Pak viděla, jak milenka odmítá překročit práh jejich bytu. A pak viděla, jak nakládá všechen svůj majetek do stěhovacího vozu. Nejveselější se kamarádce zdálo, když zahlédla, jak stěhováci nahoru na všechny ty krámy opatrně kladou konzoly na záclony.
2: Hudební kalendář Českého impulsu.
3: V 70. a 80. letech minulého století vládl dětským diskotékám tenhle hit podání Viktora Sodomy.
4: Už to já mám milá, nebo on, vadí mi petačí.
3: Proč Viktor Sodoma nechtěl zpočátku tenhle kousek hrát ani zpívat? Kdo ho dost svérázným způsobem, nutno říci, přemluvil? A jakou roli měla tahle písnička při hledání nového bydlení třeba s Miloslavem Šimkem? Na všechno odpovíme ve středu o 11:30, kdy odstartuje další hudební kalendář.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

bez tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horký hořivý prst dálí šeptá mi Julia,

0: Poslední půl hodinku našeho zábavného pořadu smějeme se otevře, přátelé, milování, zasvítání. Myslím, že to je krásný název písničky, kterou naspívala Jana Kratochvílová.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Zločin si místo svého ohavného činu buď vybírá velmi pečlivě, anebo docela náhodně. Své o tom ví třeba i příslušníci policie Modrava a nebo též inspektora Candice Renoirová. Ta vyšetřuje vraždu, která se stala v luxusní vile na jihu Francie. Majitel soukromého fitka byl nalezen mrtev a zdá se, že byl z tohoto světa zprovozen svou vlastní zbraní. A na první pohled je jasné, že v tomto přepichovém prostředí řádil bezohledný vrah. Více už v epizodě nazvané Za vším hledej ženu ve 20.10 na ČT1. V policii Modrava se ale její příslušníci pohybují v šumavských Hvozdech, kde tentokrát vyšetřují vraždu dostihového koně, kterého zřejmě někdo otrávil. A v okolí je hned několik těch, kteří by se mohli jeho majiteli mstít. Sousedské neschody, problémy s lesáky, kteří mu ničí pozemek, tak to je jen malý výčet těch, kteří se ocitnou v hledáčku policie Modrava. Epizoda má název Franč a začíná na nově ve 2020. A u domácích mordů můžeme zůstat i v četnických humoreskách, kde je obětí zástupce z říše zvířat. Je jím poštovní holub, nalezený mrtvý u Vídně a je možné, že nesl nějaký důležitý vzkaz. Čestrodu, to je 18. pokračování četnických humoresek v 21.35 na ČT1. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: našeho vysílání určitě, přátelé, dobře znáte písničku, kterou zpívá Jana Kociánová. Nicméně v tuto chvíli ale nastupuje pan Vladimír Menšík, který využil setkání s imitátorem, aby si právě tuto písničku nechal zaspívat. Ano, máte pravdu, jmenuje se Zahoď starosti. Tak pojďme na to, já vám přeji hezký zbytek úterního podvečera a příjemný večer a zítra se budu těšit, nashledanou.
1: Libor, já jsem se těšil zeptat, jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
2: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka, víš?
1: Tam jsi taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví a tak taky nebyl. Ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho, dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejlíp napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, já bych měl takovou prozbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
3: Já jsem pro.
4: Ako pachohybský zbojník si brajem, keby mohla zaspěvat zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare ako privatre.
5: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti. Pozri, aký je krásný deň, aký mám ujdobu, zde ho nechodí. Vlastně ako iný začal nadávať, ale skús radšej pozrieť na krásu dní. A na lítosti dokážeš sa iba smiať, a na klebety odpovieš im úsmevom. A na ulici zapáči sa na rezej strom, nečiť sa smilej začni, a živa budeš mať syn začni, hoho starosti.
6: Zní to jako legenda, a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
7: A zadní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Pěkný večer. Z místa dopravní nehody loni ujelo skoro 17 400 viníků. I přesto, že při těchto nehodách 7 lidí zemřelo, 29 utrpělo vážné zranění a dokonce 418 zranění lehké. Řidiči navíc často ujíždějí od nehod, při kterých se obětí stanou nejzranitelnější účastníci provozu, tedy chodci a cyklisté. V analýze to uvedlo Centrum dopravního výzkumu. Povinnost zastavit a poskytnout pomoc má přitom ze zákona každý účastník nehody. Východní Moravu dusí nebývalé sucho. V obavách o příští úrodu teď podle našeho zpravodaje Jana Čady žijí zemědělci. Honzo, pěkný den.
2: Zdravím ze Zlína, to sucho je hodně a hodně znát na miniaturním průtoku řeky Dřevnice. V tomto ročním období je sucho jako někdy ve vyprahlém létě. Pohled na pole je také velmi neobvyklý. Zemědělci sejí soju a kukuřici a jak mi prozradili, je to jakoby do popela. Voda a vlhkost nikde. Sucho v lesích je také enormní a prognóza dešťů jenom velmi, velmi nejistá.
1: Pražská policie pátrá po 15-leté dívce. Aneška Fintová se nevrátila zpátky z povolené sobotní vycházky do výchovného zařízení v Praze 4 a dosud o sobě nepodala žádnou zprávu. Policejní mluvčí na síti X uvedl, že pohřešovaná má vztah k Neratovicím, kde má rodinu a kamarády. Podle mluvčího může být důvodem pohřešování nedávná tragická událost v rodině dívky. Panuje proto obava, že by si mohla ublížit. Dívka je vysoká asi 160 cm, má hubenou postavu a středně dlouhé hnědé vlasy. Na sobě by měla mít černou mikinu, černé kraťasy a bílé tenisky. Sebou měla béžovou kabelu. Jakékoliv informace o pohybu pohřešované dívky volejte na policejní linku 158. Novým trenérem českých biatlonistů se stal Michal Schlesinger. Doplní Ondřeje Moravce. Ve funkci nahradil Michaela Málka, který se přesunul do B týmu. V ženském výběru pokračuje i po druhé operaci ploténky Markéta Davidová a také Tereza Vinklárková. Skončil naopak Jakub Čtvrtecký. Biatlonový svaz to uvedl na svém webu. 43-letý Schlesinger absolvoval ve světovém poháru 422 startů. Ze světového šampionátu má 3 medaile. Aktivní kariéru ukončil v roce 2020. Zítra bude mít oblohu pod palcem sluníčko, přeháňky a bouřky se prosadí během odpoledne a večera. Naměříme do 26 stupňů, na západě Čech bude kolem 20. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Rádio Český impuls.

Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém.

0: karta CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Český impuls.

princezen. Jde cesta, necesta, tady je má nevěsta.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. Mladiství podporující na internetu teroristickou organizaci vyvázl s podmínkou. Kromě podmíněného trestu na 18 měsíců má ale také zákaz používat některé sociální sítě. Dohodu o vině a trestu dnes schválil brněnský krajský soud. Mluvčí policejního prezidia to řekl agentuře ČTK. Mladiství bude pod dohledem probačního úředníka, který bude kontrolovat jeho mobilní telefon. Po dobu jednoho roku nesmí na sociální sítě Instagram, Telegram a TikTok. Doplním, že kauza je součástí vyšetřování mezinárodní operace Merda, při které loni kriminalisté zadrželi 5 lidí. Mladiství a jeho rodiče s kriminalisty spolupracovali. U Slavonic na Jindřichohradecku hoří les. Požár zasáhl porost u místní části Kadolec v délce přibližně 200 metrů. Jihočeští hasiči to uvedli na síti X. Na místě je 11 cisteren, 2 automobily a také 4-kolka do těžce přístupného terénu. Oheň hasí profesionální jednotky z Dačic a Jindřichova Hradce a s nimi 6 jednotek dobrovolných hasičů z okolních obcí. Kvůli suchu

0: a větru likvidují hasiči v posledních dnech napříč republikou více lesních a přírodních požárů. Rozsáhlý požár lesa je nadále zaměstnává například v Českém Švýcarsku. Podle meteorologů bude zvýšené riziko vzniku a šíření požárů hrozit do doby, než zaprší. Silné bouřky s deštěm se očekávají už během dnešního večera na západě a severozápadě Čech. Staroměstské náměstí v Praze zaplnili demonstranti. Na akci spolku Milion chvilek se na podporu veřejnoprávních médií sešly tisíce lidí. Šumava hlásí zvýšený výskyt zmyjí. Na Modravě už had uštkl turistu. Obec proto při pobytu v přírodě nabádá k opatrnosti.
1: Počasí láká do přírody a v okolí Modravy se množí případy, kdy turisté pozorují chráněné zmije obecné. Had už u cyklostezky kousl do prstu na noze mladého muže. Záchranná služba ho odvezla do nemocnice. Obec vyzývá na sociálních sítích k opatrnosti. Při uštknutí je vhodné končetinu znehybnit. Vstřebávání jedu pomůže zpomalit chladný obklad, zmírní také otok. Kdo má, může použít dezinfekci. Ránu nerozřezávejte, nevyplachujte ani nevysávejte.
0: Zítra postupně sluníčko doplní mraky, přehánky nebo bouřky. Naměříme do 26 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 20. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
2: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Český impuls.

služby pohřební, neveze na korbě předměty spotřební. Ten její náklad je, žel také potřebný, 3 rakve velké a 2 prostřední. Asi na 20. kilometru stopnul to auto kluk v modrým svetru, vyšvih se svižně na ložnou plochu.

léčebný alkohol posílil kondici, na večer vyšli ven s úsměvem na líci, nevadil deštík jim z nebe se valící, auťáky stopujou na ulici. Projela spousta aut i pár kobyl,

Lakatoš Fero se vrhnul z korby, zaril se nosem do jarní orby. A jeho bratr Ján, zvaný Bydlo, z vejšky padlo kročmo na svodidlo. Po Ištvánovi zbyl Flek a Širák, nestih už zabrzdil.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Moře a nic víc, nuda, klid a hic, nad obzorem

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň tak ukončí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Pěkný večer. Hasiči dál pokračují v likvidaci ohně v Českém Švýcarsku. Dnes si dávají za cíl snížit plochu požářiště v ideálním případě z 20 hektarů na 5, řekl to šéf hasičů Vladimír Vlček. Původně hořelo zhruba na 100 hektarech mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku. Oheň se podařilo lokalizovat včera večer. Na místě zůstává asi 350 hasičů. Vlček dodává, že velký kus práce v Českém Švýcarsku dál odvádějí vrtulníky.
2: Za minulý den došlo celkem k aplikaci 970 tisíc litrů vody pomocí leteckých prostředků, den předtím 1 050 tisíc litrů vody. To znamená, ta pomoc je velmi výrazná.
1: Hasiči chtějí zásah v ideálním případě ukončit do pátku. Následně požářiště předají správě Národního parku a začne přesné vyčíslování škod a zjišťování příčin. Správa železnic a České dráhy kontrolují troleje na části trati Praha-Plzeň. Snaží se odhalit důvody opakovaného poškození sběračů lokomotiv.

0: poruchy způsobují totiž omezení provozu. Dnes ráno poškozený sběrač a podezření na poškozené trakční vedení zastavil provoz v Berouně. Hasiči Správy železnic vlakovou soupravu evakuovali. Po několika hodinách se provoz postupně obnovil. Podobná událost se v úseku Praha-Beroun stala také včera večer. Mostecké technické služby spustily aplikaci čištění ulic. Každý si tak může předem zjistit, kdy se objeví uklízecí čety. Je to důležité hlavně před letními prázdninami.
1: Blokové čištění může zkomplikovat dovolenou. Pokud totiž necháte auto na ulici, která se bude uklízet, musíte se připravit v lepším případě na pokutu, v horším na další výdaje kvůli odtahu na záchytné parkoviště. Úklid ulic ale podle mosteckého magistrátu nemá být zdrojem peněz za špatné parkování, a proto město přichází s aplikací, která ukáže, kdy a jak dlouho se bude konkrétní místo čistit.
0: Obyvatelé Moskvy a Petrohradu dnes čelili rozsáhlým výpadkům mobilního internetu. Informují o tom nezávislá média. Ruská služba BBC omezení služby dává do souvislosti s blížícím se 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. To si Rusko připomíná 9. května. Úřady odůvodnily dočasná omezení internetu bezpečnostními obavami. Ráno a dopoledne bude zítra převážně slunečno, později má přibývat mraků a přidají se přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 22 a 26 stupni. Na západě Čech naměříme kolem 20. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

středu v 11:30 vychází hudební kalendář. Mluvíme se zpěváky, skladateli, textaři. Zajímá nás, jak vznikaly hity, ve kterém studiu se natáčelo, kdy písnička poprvé běžela v rádiu, proč se měnil název. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls žije na Facebooku. Fotky z rádia, známé hlasy, kamarádi z vysílání, ty všechny tam najdete. Každý den témata, o kterých se mluví. Narozeniny slavných, kvízy, ankety, hry o ceny. To je Facebook Rádia Český impuls.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Okresní soud v Břeclavi projednával případ úmrtí 12-letého chlapce. Na něj v roce 2024 spadla na hřišti branka. Dnes soud pokračoval výslechy svědků. Rozhodnutí vyhlásí v červnu. Žalobkyně z usmrcení z nedbalosti viní tehdejšího vedoucího servisního střediska technických služeb Břeclav Luboše Nováka. Podle ní neučinil opatření, aby pádu branky zamezil. Muž vinu popřel s tím, že neporušil žádnou svoji pracovní povinnost. Hrozí mu až 6 let vězení. Tymi je pravděpodobně po smrti, uvedli to odborníci. Nemají totiž k dispozici žádná data o stavu a pohybu velryby. Keporkaka před pár dny po víc než měsíc dlouhém uvíznutí na Mělčině v německém Baltu tým dobrovolníků vyprostil a následně převezl a vypustil v Severním moři. Podle odborníků ale nejsou od sobotního rána k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka. Naposledy byl Tymi viděný 2. května v 9:24. Snímky tehdy pořídil dron. Odborníci mají za to, že Tymi byl po týdnech strávených na Mělčině extrémně oslabený a předpokládají, že s vysokou pravděpodobností neměl dost sil na to, aby v hluboké vodě dokázal dlouhodobě plavat. Velmi pravděpodobně tak velryba už nežije. Pražská policie pátrá po 15-leté dívce. Aneška Fintová se nevrátila zpátky z povolené sobotní vycházky do výchovného zařízení v Praze 4 a dosud o sobě nepodala žádnou zprávu. Policejní mluvčí na síti X uvedl, že pohřešovaná má vztah k Neratovicím, kde má rodinu a kamarády. Podle mluvčího může být důvodem pohřešování nedávná tragická událost v rodině dívky. Panuje proto obava, že by si mohla ublížit. Dívka je vysoká asi 160 cm, má hubenou postavu a středně dlouhé hnědé vlasy. Na sobě by měla mít černou mikinu, černé kraťasy a bílé tenisky. Sebou měla béžovou kabelu. Jakékoliv informace o pohybu pohřešované dívky volejte na policejní linku 158. V Bohumíně začíná dvouletá přestavba základní školy ČSA. Školní komplex je největší ve městě. Žáci budou mít delší prázdniny, vysvědčení dostanou už 19. června. Ještě před začátkem rekonstrukce děti výrazně pomalovaly fasádu školní budovy. Naše zpravodajka Eva Panušová zjistila, jaký k tomu měli důvod.
2: Nejprve bych chtěla říci, že originální street art, nebo chcete-li mural, je naprosto oficiálním dílem, kterým chtějí žáci symbolicky otevřít novou etapu školy. Budova postavená v roce 1970 se totiž změní k nepoznání. A protože se škola nachází na jedné z nejfrekventovanějších ulic v Bohumíně, umělecká malba právem přitahuje pozornost. Výtvarný experiment, který vytvořili žáci 2. stupně, vidí denně stovky lidí. Už za pár týdnů ale zmizí pod lešením. Eva Panošová, Rádio Impuls Bohumín.
1: S Američany se v Davis Cupu utkáme v pražské O2 aréně. Kvalifikační zápas o postup na finálový turnaj, tam s nimi naši tenisté se hrají 18. a 19. září. Nehrající kapitán Tomáš Berdych z toho má radost. Na arénu a Davis Cup má z dob své hráčské kariéry ty nejlepší vzpomínky.
3: Za našeho Davis Cupu a za našeho hraní, tak jsme tam neprohráli, takže já doufám, že to je jako velká výzva, kterou by bylo hezký, kdyby se klukům povedlo dodržet a kdyby to těžké utkání, které je teďka čeká v září, se jim povedlo takhle zvládnout. A já se na to strašně moc těším.
1: Davis Cup se do O2 arény vrátí po 13 letech. Až do odpoledne bude zítra převládat na obloze sluníčko, postupně ho doplní mraky, přehánky a lokálně i bouřky. Naměříme do 26 stupňů, na západě Čech bude kolem 20. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Alexandr Hemala vysílá na rádiu Český impuls. Odpoledne od 4. Saša uvádí scénky a vtipy, které vám zlepší den. Smějeme se s Miloslavem Šimkem, Vladimírem Menšíkem nebo Ivou Jančurovou. Od pondělí do pátku na Českém impulzu.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Seděli jsme v zadní lavici. Zouhar seděl po mé.

se do mne obula, tak aby to dobře dopadlo, o pěknou řadu roku posunul se v čase svět. Já učivo jsem hltal, až doktorem jsem stal se.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.

hledáme nové cesty k vám. Rádio Český impuls uslyšíte i ve svém televizoru v DVBT2. Nově po celé České republice. Spustěte v menu svého televizoru automatické ladění a pak už poslouchejte české písničky 60. až 80. let. Celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Nově i ve vašem televizoru.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Muž zadržený kvůli otrávené dětské výživě chce prokázat svou nevinu. Podle rakouských médií dal slovenský rodák žijící v Rakousku vyšetřovatelům už k dispozici své chytré hodinky. Kromě toho kriminalisté zkoumají také data z navigace jeho auta.

0: automobilu. Agentura APA s odkazem na státní zastupitelství píše, že na podezřelého dnes uvalili vyšetřovací vazbu. V bytě podezřelého se podle médií našlo velké množství jedu na krysy. Ten se objevil v několika skleničkách s bramborovou mrkvovou kašičkou od německé firmy HIP. Dohromady 5 otrávených balení se zatím podařilo v dubnu odhalit v Česku, na Slovensku a v Rakousku. Na východě Rakouska úřady přitom stále pátrají po údajné druhé otrávené skleničce. Karlovy Vary se dočkaly. Díky dobrovolníkům začíná opět fungovat letní kino. Amfiteátr si pronajali od města a spouští programy, které připomenou 80 let od založení kina.
1: Barevné sedačky, pódium, velké plátno a hlavně pořádné zázemí. To všechno je zase jako nové. Varské letní kino je vlastně přírodní amfiteátr, který může mít větší využití než jen promítání filmů. Vše proto startuje série rockových koncertů, následovaná řadou muzikálů, včetně filmové klasiky Starců na chmelu. Prázdninové programy pak už budou v režii Mezinárodního filmového festivalu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Pražské podzemí vydalo unikátního trilobita. Při ražbě linky metra D našel sběratel z kameněliny Radek Labuťa fosílie dosud neznámého druhu členovce z období prvohor. Na našem území žil zhruba 448 milionů let nazpátky. Nález je unikátní také v tom, že jeho nejbližšího příbuzného objevili v jižní Africe. Radek Labuťa v našich impulzech Honzy Benešovského popsal, že na skamenělého členovce narazil na haldě vytěžené zeminy.
2: Protože normálně těžba probíhá v tom podzemí těch 35 metrů hloubce, tam vás nepustí. Samozřejmě nějaké povolení i sbírat přímo jako poblíž té šachty na takový malý haldičce, ale tam se to strašně rychle točí, takže pak je lepší vyhledávat i větší, kde se to právě podařilo, tam na to bylo víc prostoru a času.
0: Fosílie teď bude k vidění ve stálé expozici Národního muzea. Podle nálezce jsou v pražském podzemí pravděpodobně další unikátní fosílie. Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul v kapse. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0 na sety. Dvojnásobní šampioni Lvi Praha tak po 3. odešli z finále poražení. Naopak Karlovarsko jim oplatilo porážku z letošního finále českého poháru a navázalo na tituly z let 2018, 2021 a 2022. Příští ročník Rally Dakar odstartuje s novým rokem. Po startu 1. ledna 2027 skončí o 15 dnů později. Základní podobu 49. ročníku legendární soutěže představili organizátoři na dnešní tiskové konferenci v Paříži. Rally Dakar se už po 8. v řadě uskuteční v Saudské Arábii. Její součástí mají být 3 zcela nové etapy. Organizátoři zároveň slibují rozmanitou a technicky náročnou trať. V programu nebude chybět maratonská etapa, kdy startuje nebudou mít k dispozici pomoc mechaniků. Zvýšit by se měl podíl etap v dunách a na trati by mělo být méně kamenitých pasáží. Zítra bude mít oblohu pod palcem sluníčko, přehánky a bouřky se prosadí během odpoledne a večera. Naměříme do 26 stupňů, na západě Čech bude kolem 20. Zprávy končí, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Radio Český impuls.

telefonu, na tabletu i na počítači hraje rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den. Jak se jmenuje písnička, kterou právě hrajeme? A kdo ji zpívá? To vám ukáže nový přehrávač rádia Český impuls. Stahujte na www.českýimpuls.cz. Zdarma!

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Přihlédněte si k našemu rádiovému táboráku na středních vlnách AM 981 kHz.
1: Tisíc směr, těch tisíc směr, na jeden směr a jeden cíl.
0: Hrajeme vám country, folk a trampské písničky. Každý den po 7 večer na rádiu Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Česko musí brát současné ozbrojené konflikty vážně. Upozorňuje na to náčelník generálního štábu Karel Řehka. Podle něho se nemůžeme dál tvářit, jako by se nás ruská agrese na Ukrajině, konflikt na Blízkém východě nebo změna amerických bezpečnostních priorit netýkaly. Řehka opakovaně apeluje na to, aby zejména politické vedení země, ale i celá společnost kladly na modernizaci armády a obecně obrany schopnost větší důraz. Jinak budou podle něj bezpečnost, obrana a závislost země v ohrožení.
2: Každý může přispět svým dílem. Ono je to i o nějaké osobní připravenosti, je to i o nějaké důvěře v instituce a v konečném důsledku, když jenom budeme snažit se o to, aby jsme byli všichni vzájemně informovaní, tak prostě informovaná společnost je hoře manipulovatelná a je vždycky odolnější.
1: Řehkovi v létě vyprší čtyřletý mandát v čele generálního štábu. Vláda by kandidáta na nového náčelníka generálního štábu mohla vybírat v květnu. V Nepálu zemřel český horolezec. Stalo se to včera při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu 2. Dnes to na Facebooku oznámila cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. Kancelář v krátkém příspěvku uvedla, že muž zemřel nejspíš v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice jsou podle ní v bezpečí dalších základních táborů. Sedmičlenná výprava usilovala o výstup alpským stylem, tedy bez podpůrného týmu. Horolezec podle médií zemřel v nadmořské výšce přibližně 7200 metrů. Snahy o vyzvednutí jeho těla stále pokračují. Američané opět řeší interrupce. Tentokrát se jedná o potratové pilulky zasílané poštou. Odvolací soud doručování zakázal. Nejvyšší soud zákaz okamžitě zablokoval.

0: Poštou doručená pilulka tvoří přitom ve Spojených státech většinu všech interrupcí.
1: Doručení léků poštou je naprosto klíčové pro ženy ze státu, kde je potrat zakázaný. Odpůrci domácí metody ale varují před nebezpečím, jako jsou infekce nebo mimoděložní těhotenství. Odmítají předepisování pilulky po internetu a požadují povinnou osobní návštěvu nemocnice. Data přitom ukazují téměř masivní trend. Tuto formu telemedicíny loni v USA využilo 65% všech žen, které podstoupily interrupci, a to i v oblastech, kde je úplně zakázaná. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Írán zavedl nový mechanismus pro řízení plavby Hormuzským průlivem. Zároveň zveřejnil novou mapu průlivu zobrazující rozšířenou zónu íránské kontroly. Na svém webu to uvedla íránská státní televize Press TV. Obchodní plavidla musí koordinovat svůj pohyb s íránskými ozbrojenými silami a před plavbou obdržet povolení od íránského úřadu pro průliv Perského zálivu. Podle Press TV je na stole nová legislativa, která by zahrnovala trvalý zákaz plavby Hormuzským průlivem všem plavidlům s vazbami na Spojené státy a Izrael a dál zavedení systému poplatků za plavbu průlivem pro plavidla států, které Teherán nepovažuje za nepřátelské. Hokejový útočník Krištof Hrabík se upsal na další roky Spartě. S pražským klubem podepsal novou dvouletou smlouvu. Sparta o tom informuje na webu. 26-letý Hrabík je odchovancem Kladna, do Sparty přišel před 2 lety z Plzně. V aktuální sezóně za Spartu odehrál včetně play-off 45 zápasů, vstřelil 8 branek a přidal 3 asistence. Dalších 12 startů přidal na hostování na Kladně. Zítra postupně sluníčko doplní mraky, přehánky nebo bouřky, naměříme do 26 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 20. Zprávy končí, hezký zbytek večera přeje Lenka Svobodová.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Ráno vysíláme pod peřinu. Nevstávejte. Hrajeme písničky 60. až 80. let. Čteme za vás noviny. Překládáme počasí do lidské řeči. Říkáme, co hezkého vás dnes potká. Prostě udělejte si ráno pár minut pro sebe. Už od 6. na rádiu Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš. Já se k tobě, dívko,

stín. Jsem muzikant, tak na kytaru utrnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled.

kam, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

Český impuls. To jsou české písničky 60. až 80. let. Celý den. Adresa já, adresa ty. Výjimka potvrzuje pravidlo. Hrajeme vám i slovensky. Každou hodinu. Poslouchejte rádio na středních vlnách. AM 981 kHz. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když okna první elektriky poslala známé co krbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

vás já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: jednu.
1: Zásah hasičů v Českém Švýcarsku pokračuje. Včera se jim zásadně podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku z původních víc než 100 hektarů na 5. Večer pak v oblasti začalo pršet. Letecké hašení skončilo a hasiči nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti ještě pomáhali. Jejich mluvčí to večer řekl agentuře ČTK. Les vzplál mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne. V pondělí večer se ho podařilo dostat pod kontrolu. Hasiči avizovali, že se během noci budou nad lokalitou pohybovat drony s termokamerami a budou hledat skrytá ohniska. V Nepálu zemřel český horolezec. Stalo se to při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu 2. Na Facebooku to oznámila cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. V krátkém příspěvku uvedla, že muž zemřel v pondělí nejspíš v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice jsou podle ní v bezpečí dalších základních táborů. Sedmičlenná výprava usilovala o výstup alpským stylem, tedy bez podpůry.

0: podpůrného týmu. Horolezec podle médií zemřel v nadmořské výšce přibližně 7200 metrů. Snahy o vyzvednutí jeho těla stále pokračují. Radarů na silnicích kolem Chrudimi přibude. Měření rychlosti je tu zatím výjimečné, v příštích letech se to ale změní. Na 11 místech se bude měřit úsekově.
1: Radní v Chrudimi schválili vyhlášení soutěže, která umožní během 3 let rozmístit stacionární měřiče rychlosti na 11 místech. Objeví se například v Rabštěnské Lhotě, v Kočí, Čankovicích či v Bylanech. V Kostelci u Heřmanova Městce budou zařízení dokonce 2. Pokud ty získá Chrudim, kde sídlí pověřený úřad. Město se ale o část vybraných prostředků s obcemi dělí. Zřídilo proto zvláštní nadační fond. Pro Rádio Impuls redaktor pardubické MF Dnes David Pulpán.
0: Karlovy Vary se dočkali. Díky dobrovolníkům začíná opět fungovat letní kino. Amfiteátr si pronajeli od města a spouští programy, které připomenou 80 let od založení kina.
2: Barevné sedačky, pódium, velké plátno a hlavně pořádné zázemí. To všechno je zase jako nové. Varské letní kino je vlastně přírodní amfiteátr, který může mít větší využití než jen promítání filmů. Vše proto startuje série rockových koncertů, následovaná řadou muzikálů, včetně filmové klasiky Starců na chmelu. Prázdninové programy pak už budou v režii Mezinárodního filmového festivalu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Česká hokejová reprezentace je už o několik hráčů bohatší. V kompletním složení se sešla před odletem na švédské hry v Ängelholmu. Oproti českým hrám v Českých Budějovicích z minulého týdne přibylo 8 hráčů. Kouč Radim Rulík přivítal třeba útočníka Kristiana Rajchla nebo brankáře Dominika Pavláta. V mužstvu chybějí obránce Filip Hronek a útočník Jaroslav Kmelař, kteří budou během závěrečného turnaje Eurohockey Tour léčit šrámy z předchozích zápasů. Do švédských her vstoupí naši ve čtvrtek od 7 hodin večer, a to proti domácím. Fotbalisté Arsenalu se probojovali do finále Ligy mistrů. V odvetě semifinále doma porazili 1-0 Atletico Madrid. V součtu s úvodní remízou 1-1 postoupili do finále po dlouhých 20 letech. Arsenal si finále Ligy mistrů zahraje podruhé v historii. V roce 2006 podlehl Barceloně. Letos se 30. května v Budapešti utká ve finále s lepším z dvojice Paris Saint-Germain Bayern Mnichov. Pařížané vyhráli úvodní domácí duel 5-4 a k odvetě dojde už dnes večer. Až do odpoledne bude převládat na obloze sluníčko, postupně ho doplní mraky, přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 22 a 26 stupni. Na západě Čech naměříme jen kolem 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Alexandr Hemala vysílá na rádiu Český impuls. Odpoledne od 4. Saša uvádí scénky a vtipy, které vám zlepší den. Smějeme se s Miloslavem Šimkem, Vladimírem Menšíkem nebo Ivou Jančurovou.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Telegram s adresou svět.

hledáme nové cesty k vám. Rádio Český impuls uslyšíte i ve svém televizoru v DVB-T2. Nově po celé České republice. Spustěte v menu svého televizoru automatické ladění a pak už poslouchejte české písničky 60. až 80. let. Celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Nově i ve vašem televizoru.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: Vládní cenové stropy na paliva dnes opět rostou. Nejvyšší povolená cena nafty stoupá o 9 haléřů na 44 korun 70 za litr. Benzín dnes smějí pumpy prodávat maximálně za 44 korun 46 haléřů za litr. To je o 17 haléřů dráž než včera. Vyplývá to z cenového věstníku, který včera zveřejnilo Ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám paliv zavedly i okolní země. Německá vláda na 2 měsíce schválila dočasné snížení daně na pohonné hmoty. Rakousko v minulých týdnech snížilo spotřební daň a omezilo marže distributorů. Polsko reagovalo na růst cen snížením spotřební daně i DPH u paliv a zavedlo cenový strop na pohonné hmoty. Mladiství podporující na internetu teroristickou organizaci vyvázl s podmínkou. Kromě podmíněného trestu na 18 měsíců má ale také zákaz používat některé sociální sítě. Dohodu o vině a trestu včera schválil brněnský krajský soud. Mluvčí policejního prezidia to řekl agentuře ČTK. Mladiství bude pod drobnohledem probačního úředníka, který bude kontrolovat jeho mobilní telefon. Po dobu jednoho roku nesmí na sociální sítě Instagram, Telegram a TikTok. Kauza je součástí vyšetřování mezinárodní operace Merda, při které loni kriminalisté zadrželi 5 lidí. Mladiství a jeho rodiče s kriminalisty spolupracovali. Vsetínská nemocnice hledá nové dárce krve. Zrodila se tak akce, která se dá volně nazvat Daruj krev a plav.
2: To samozřejmě neznamená, aby lidé dobrého srdce ihned opustili transfúzku. Jde o novinku, kdy si dárci krve odnášejí poukaz na bezplatné využití volného času na vsetínských koupalištích nebo v krytém bazénu. Noví dárci krve jsou na Valašsku více než vítáni. Jejich populace totiž přirozeně stárne a tenčí se. Zvláště o blížících se letních prázdninách je o krve darovače velká nouze. Jan Čadá, Rádio Impuls, Vsetín.
1: S Američany se v Davis Cupu utkáme v pražské O2 aréně. Kvalifikační zápas o postup na finálový turnaj tam s nimi naši tenisté sehrají 18. a 19. září. Nehrající kapitán Tomáš Berdych z toho má radost. Na arénu a Davis Cup má z dob své hráčské kariéry ty nejlepší vzpomínky.
3: Za našeho Davis Cupu a za našeho hraní, tak jsme tam neprohráli, takže já doufám, že to je jako velká výzva, kterou by bylo hezký, kdyby se klukům povedlo dodržet a kdyby to těžké utkání, které je teďka čeká v září, se jim povedlo takhle zvládnout. A já se na to strašně moc těším.
1: Davis Cup se do O2 arény vrátí po 13 letech. Volejbalisté Karlovarska mají 4. domácí titul v kapse. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0 na sety. Dvojnásobní šampioni Lvi Praha tak po 3. odešli z finále poražení. Naopak Karlovarsko jim oplatilo porážku z letošní